bouncing around, bouncing. Shout out to them people.

0: bys byl punker.
1: Moje jméno je Smek. Vždyť se vám mě říkají, že beru drogy, přitom mě vůbec neznají. Nevědí, jaký jsem, nevědí, jaký je můj vztah k muzice. Můj vztah k muzice je velice vřelý, ok?
2: Velmi.
1: Já miluju muziku, miluju.
2: Ok.
1: Proto tancuju, když jsem v klubu.

Radio Spin. It's 5 o'clock in the morning.

0: jako bych nikdy nesnesl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Na obrazovky Primy jde nová reality show Are You The One?
2: Ta spočívá v tom, že odborníci sestaví 10 párů.
1: Ty páry nebudou vidět, jak k sobě patří.
2: Ale když jim to na konci podaří sestavit a zůstat spolu, tak jak řekli odborníci,
1: vyhrajou cash. Ale to není to důležitý. Důležitý je, že Roman měl úplně debilní nápad.
2: Počkej, úplně debilní. No, udělal jsem z vás počítače a chtěl jsem, abyste Dominikovi jako počítač, umělá inteligence a odborníci v jednom vybrali ideální partnerku a musím teda říct, že jste šli dobrou cestou.
3: Na téma Dominika, přítelkyně, mě napadá Fantociho, teda kot, má rád zvířátka, potřebuje klid doma. Uklízeno, pořádek.
1: Tyhle, to počkej, jakože bych si měl doma otevřít obludáriu nebo panov, teďkon děláš si srandu?
2: Ale chodil by si se slavnou herečkou.
1: No tak jistě, že jo.
4: Já vyhodnocuji, že pro doma ideální přítelkyně Sugar Danny objem stejný, váha stejná, chování trochu horší, ale jinak to sedí.
1: Tak furt je to lepší než Fantociho dcera, ale pořád takový bomboneček.
2: Spíš marshmallownek. Tak, na závěr nám cinkla ale ještě jedna reálná psycholožka, která Dominika vyspovídala.
5: Jaký má dom oblíbený zvíře?
1: No psa.
5: Potřebovala bych slyšet 3 důvody, proč.
1: Protože pes je nejlepší přítel člověka, protože se s ním dá hezky mazlit a protože je roztomilý.
5: Super, tak přesně takový by měl být tvůj partner nebo tvoje partnerka.
1: Tak to se mi asi podařilo.
2: Gratulky.

0: Čau, zdraví tě, Mike Traffic, právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna, Radio Spin. Já jsem ten Daniel míchaný z DMT, rozený vrah a PIMP, po městě rvou stovkou AMG, respekt je vždycky jen vzájem.

jsme všichni dospělí. A tak s bráchou na koleji stírám rosu. A pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou. Včetně pohledu od lidí, kteří už odešli odsud.

0: 5 hodin 57 minut, máme tady pátek, svátek dneska slaví Dobroslav, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý páteční ráno.
1: Good morning,
2: we've talked the whole night through.
1: Good morning
2: to you.
0: Volno je konečně před náma, dočkali jsme se, ale před náma není jenom volno, ale taky poslední spin ráno tohoto týdne, tak se jdeme podívat na to, co tady dneska ráno probereme. Samozřejmě nás čekají nominace do top stovky CZSK repových hitů. Nominace probíhají už jenom do neděle, takže máš jednu z posledních možností mi sem dát vědět svůj oblíbený track, který v tuhle chvíli můžu říct ultra legendární hitparádě nesmí chybět, protože je to vlastně jako unikátní záležitost, takže rozhodně máš možnost tady tvořit na Radio Spin History. Řekneme si tady taky potom o jedné novince, která by mohla pomoct se znečišťováním z dopravy, a řekneme si i o jedné ženské, která zabočila rozhodně tam, kam zabočit neměla. No a před náma taky poznávačka a Celebrity Voice Live, protože ani hádanky tady v pátek ráno samozřejmě nesmí chybět. Tak ať se vám krásně stává. Já vím, že se úplně moc dobře stávat nedalo, protože je venku poměrně příjemně, venku je samozřejmě i deštivo, takže to je takový jako úplně luxusní počasí na spánek. Takže ne úplně to nejlepší počasí na to vlastně jako vylejzat z postele. Každopádně se jdeme podívat teda na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně 13 stupňů a deštivo po celé České republice. Co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že by furt měly probíhat nějaký přehánky. K tomu by ale zároveň mělo i trošičku vykouknout sluníčko a ty teploty, tak ty se moc nezmění, protože ty by se dneska měly držet zhruba tak někde mezi tou 13 až 16. Takže takhle bude vypadat pátek, no a snaž si ho aspoň co nejvíc užít, hele, i když bude deštivo, tak si myslím, že je to úplně nejlepší den na to si večer prostě jako sednout doma na gauč, pustit si telku a dát si perfektní čiríček. Jednou za čas je to potřeba.
3: Radio Spin.

6 hodin 8 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Dom, no a my se společně pro tuto chvíli jdeme podívat na to, co se za posledních pár dní událo. Novinka v budoucí dopravě. To dva studenti vyvinuli filtr do výfuku, který přemění emise aut na kyslík. Jako mě to zní na první dobrou úplně neuvěřitelně, ale mohlo by to v budoucnu trošičku zamíchat kartama. Funguje to tak, že jsou v tom filtru nějaký mikrořasy, který chytnou prostě oxid uhličitý a pomocí světla pak ten filtr přemění ten oxid uhličitý na kyslík. Takhle. Nejsem úplně chemik, jo? Jako podrobně si to asi jako nevysvětlím, ale budeme prostě věřit tomu, že to funguje. Navíc se to otestovalo a to s nějakou 74% úspěšností, což sice není 100% úspěšnost, ale furt je to lepší než to, co si sem do vzduchu foukáme teďka. Včera na mě vyskočilo videjko jedný frajerky, která se chtěla zkusit roli tramvajáka. GPSka ji totiž zavedla na tramvajový koleje. Jako chápu, že ti GPSka občas jako vyplivne kravinu, jo? Ale přece jenom si prostě normálním selským rozumem řekneš, že na koleje prostě asi jako pravděpodobně jezdit nemáš, jo? Nebo jo? Já nevím, já bych to třeba neudělal, ale já mám zase jako nízký auto, mě by se po kolejích jezdilo prostě blbě. Nicméně, paní s tím byla úplně OK a pojezdila si tak, že jí dokonce museli potom sundat z mostu jeřábem, protože dál už jí chytli švestky a nenechali jí dál. Myslím si, že výjezd jeřábu, že byl zaplacený taky. Auto, tak to je naštěstí v pohodě, paní evidentně v pohodě není. Takže takhle to může i dopadnout, pokud jedeš podle navigace. Za 3 minuty poznávačka.

0: 6 hodin a 14 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a přišel čas taky na to dát si poslední poznávačku tohoto týdne. V poznávačce převážně hádáš podle audia různý filmy, seriály a taky hry. No a dneska se zasekneme u filmu. Dneska tady pro tebe máme jednu legendu, která vznikla v 80. a vlastně myslím si, že bavila svět napříč různýma generacema a že vlastně jako třeba i dneska generace Alfa, že si úplně bez problému dá tenhle ten naprosto perfektní nostalgický snímek. Mám tady z něj tři ukázky, tak doufám, že podle nich uhodnete, o který snímek tady dneska na Rádiu Spin jde. Jdeme na to.
1: Ne, že by na tom záleželo, ale ano.
0: Další dvě ukázky tady pro tebe mám už za 3 minutky, takže zatím můžeš podle týhletý začít přemýšlet nad tím, o který film tady dneska v rámci poznávačky jde. No a pokud ti nic napadá, tak si myslím, že třeba za ty 3 minutky tě něco trkne, protože je to legenda, kterou známe všichni.

0: Na Radio Spin pokračujeme v páteční poznávačce, ve který dneska hádáš jednu naprostou legendu, která bavila všechny možný generace od jejího vzniku, a to konkrétně od roku 1984. My jsme si tady pár minut zpátky pouštili jednu ukázku z tohoto filmu, tak pojďme si ji připomenout.
1: Ne, že by na to záleželo, ale ano.
0: No a sliboval jsem ti, že si dáme další dvě ukázky, které by ti mohly třeba připomenout, o který kinematografický zážitek tady dneska na Radio Spin jde. Jdeme na ně.
1: Aha. Tak teď už vím, proč náboříte tady. Velice chutně vypadající vápen.
0: Přesně tak, vápenec je naprostá lahůdka a jdeme taky na ukázku číslo 3.
2: Pospíš si, Falko. Něco to je už všude kolem.
3: Neboj se. Ty se k hranicím fantazie dostane.
2: Ty víš, kde jsou?
3: Nemám nejmenší tušení.
0: Jestli tě napadá, o který film by tady dneska na Radio Spin mohlo v poznávačce jít, tak určitě můžeš dál posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Radio Spin. No a mezi tím, co budeš tipovat, tak se nech pozvat na hudební víkend, který ti čeká od soboty do neděle.
4: Ještě nedávno seděli v lavicích na Gimplu a poflakovali se po letní. A teď? Teď je znát celý čas další hudební víkend

0: Říct, že absolutně nezvládám brát telefony a procházet hlasovky, protože vás tady je opravdu hodně, opravdu spoustu z vás teda dneska pravděpodobně ví, o který film dneska jde v poznávečce. Já jsem říkal, že je to film z roku 1984, který bavil snad všechny možný generace. My si jdeme připomenout pár ukázek, které tady během předchozích několika minut proběhly.
1: Tak teď už vím, proč námořníte tady. Velice chutně vypadá.
2: Ne, že by na tom záleželo, ale ano.
0: Já si myslím, že tohle je naprosto jako ukázka a připomenutí. Stačí, kdo víte, tak víte pravděpodobně úspěšně, takže my se jdeme podívat na to, jaký typy tady během dnešního rána padaly. Štrudl.
3: Čau, tady Štrudl. Hele, dneska to je určitě Nekonečný příběh. Díky, to se, čau.
0: Další dotypoval Nekonečný příběh, tak pokud si pamatuju dobře, tak to byl Zajda.
4: Já si myslím, že to Nekonečný příběh.
0: Další byl třeba taky Pajky.
5: Když to náhodou Never in the story. Nekonečný příběh.
0: Dál tady typoval taky Boučis.
6: Ahoj, čau. Jedná se o film Nekonečný příběh. Pamatuju si ho moc dobře, protože to je první film, kterýho jsem se jako malý rozbrečel.
0: Další, kdo se mi sem dovolal do studia, byl třeba taky Matouš, potom mobilní apce Rádia Spin byl taky Roman Zachy. No a když jsem říkal, že Nekonečný příběh, jak už jste asi pravděpodobně teda jako všichni odhalili, bavil vás všechny napříč generacema, tak jsem nekecal, protože cinknul taky Simon.
7: Nekonečný příběh.
0: Já si myslím, že dneska ráno nebylo vůbec o čem, že tohle to známe naprosto všichni, takže pokud si chcete zaspomínat, tak během víkendu určitě doporučuji si pustit Nekonečný příběh. Rozhodně teda jako první díl, druhej, třetí, ty už stojí tak jako trošičku za prd. Hlavně je tam taky jiný herecký obsazení, který prostě si úplně jako nesedlo do tohoto formátu.

0: Rádia Spin máme 6 hodin a taky 28 minut. K tomu s tebou je dál Dom. No a my se jdeme podívat teďka na jednu věc, která na mě vyskočila na Instači, protože to si myslím, že je docela důležitý. Není to úplně zpráva, ale je to takový docela dobrý tip do života, protože asi každý z nás prostě potřeboval někdy něco vyreklamovat. Převážně si myslím, že třeba jako reklamujeme boty nebo třeba pračku nebo něco takového, co prostě jako odejde úplně náhle a fakt jako potřebujeme nový zboží. Tak co teda musím říct, je, že vlastně většinou, pokud jdete do toho krámu a potřebujete to vyreklamovat, tak po vás chtějí účtenku. No a ve finále bez té účtenky vlastně vám tu reklamaci nikdy moc jako neuznají, ale ono to jde tak jako trošičku podělat, protože ne vždycky tu účtenku potřebujete. Důležitý je mít platbu kartou, protože ve chvíli, kdy platíte kartou nebo platíte prostě jako z účtu, takže jako přes nějaký QR kód nebo přes nějakou online objednávku, tak vás v historii mají a nesmějí vás odmítnout, protože podle té transakce máte jasný důkaz o tom, že jste to zaplatili. Takže pokud teda platíte hotově a nemáte účtenku, tak pak můžete mít čistě jinou záležitost, nebo respektive teda jiný eso v rukávu, a to je, že pokud máš teda jako v tom krámě nějakou takovou tu věrnostní kartičku, tak ten obchod zpravidla má vaší historii nákupů podle té kartičky, takže vás prostě dohledají a musí vám to vyreklamovat. Takže i ve chvíli, kdy ztratíš prostě účtenku nebo ti účtenka vybledne, tak je řešení prostě na místě. Za mě teda musím říct, že to je jako docela dobrý tip, protože tohle je věc, kterou já jsem třeba nevěděl. Já jsem si vždycky myslel, že ve chvíli, kdy ztratím účtenku, tak už je to prostě marný a prostě už to v životě nevyreklamuju. Takže pro mě osobně si myslím, že tohleto je docela dobrý tip, tak doufám, že jsem třeba pomohl i tobě.
1: Radio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. Véteru rád.

0: Ostra z Lučku si myslím, že je věc, která by tam určitě chybět neměla. No a my se jdeme podívat taky za Rudou, který posílá vlastně nominaci na, musím si říct, jako hit, který taky nesmí určitě chybět v top stopce a možná by se podle mě mohl umístit taky někde i v předních příčkách týhletý hitparády.
1: Ahoj, jak prosím tě, abych hlasoval pro Viktora Šína Nescafé. Sedím na tý kávě jako Karlo, koukám,
0: jak ty lidi kolem stárnou. To si myslím, že taky bude track, který máme všichni naprosto rádi a je to taky jako legenda. Sice už teda jako nějaký páteček stará, stejně tak jako i ty kontrafakti, když ty jsou teda jako poměrně starší, ale furt je to věc, která je dobrá a ke který se pravděpodobně všichni rádi vracíme. Takže i Viktor Šín určitě bude mít svoje místo v top stovce. No a kdo by tam měl být podle tebe dál, to je v tuto chvíli čistě jenom na tobě. Takže dávej vědět buď to pomocí čísla 210 32 330 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a já to tady potom samozřejmě zapíšu, nahraju si vás, dám to tady do archivu, no a potom samozřejmě podle toho budeme vyhledávat ty nejúspěšnější CZSK a rapový tracky a vy mezi nima budete samozřejmě hlasovat.
2: Chybí ti ve výběru nějaká CZSK pecka? Řekni nám ji právě teď přes apku Rádia Spin nebo přes telefon 210 32 30 30.
0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to v tuto chvíli vypadá na českých silnicích. Zatím teda musím říct, že to nevypadá úplně špatně, tak je pátek, tak je to taky den ve znamení home officeu, takže vás do práce jede pravděpodobně jenom polovina. Každopádně, co se týče regionu pro tuto chvíli, tak tady žádný velký špatný úplně nevidím. Velký špatný nehlásí ani dálnice, tam by si měl dorazit podle všeho úplně na čas, takže tam je to taky v pořádku. No a co se týče Prahy, ani tady to nevypadá pro tuto chvíli vůbec špatně. I tady dorazíš pro tuto chvíli úplně na čas. Jediný možná menší zdržení nebo spíš takový přibrždění tě čeká aktuálně na Štěrbolský spojce, potom taky na Kbelský a potom taky v Holešovičkách, jinak to jezdí úplně luxusně. Každopádně určitě jezdí taky opatrně, protože venku prší a poměrně dost to bude klouzat. Každopádně kdyby cokoliv, tak 210 32 330 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vidět.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.

0: 7 hodin a taky 6 hodin a taky 45 minut. Já už jsem o hodinku napřed, já už chci být v klídečku doma. Každopádně v tuto chvíli začíná hádanka Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně každý všední den hádáš podle zamotaného hlasu různý známý osobnosti. No a samozřejmě i dneska tomu bude tak. Tak jsem zvědavý, jestli přijdete na to, jaký jméno se dneska skrývá v Celebrity Voice Flipu. Jdeme se pustit ukázku. Dneska, co ti můžu prozradit, tak tady bude žádat jednoho zpěváka, který spolupracuje s jedním člověkem na české rapové scéně, a to hodně úzkým kruhu. Jestli tě ale napadá, kdo by to mohl být podle hlasu, tak určitě můžeš už tuto chvíli posílat svoje tipy. Jestli tě zatím nikdo nenapadá, tak určitě vydrž pár minut, protože už za chvilinku ti k tomu dám další nápovědy a třeba ti taky prozradím, s jakým raperem spolupracuje, protože to si myslím, že bude ve tvým hádání poměrně klíčová nápověda. Jdeme si ale ještě jednou připomenout, jak zní jeho zamotaný hlas.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: My pokračujeme v hádance Celebrity Voice Filipe, ve který dneska hádáš, komu patří tenhle ten zamotaný hlas. Pojď si ho připomenout. Já jsem tady k tomuhle tomu zamotanému hlasu zatím napovídal jednu jedinou věc, a sice to, že dneska tady hádáš jednoho českého zpěváka, který ale ve velice úzkém kruhu spolupracuje s jedním raperem. Víc jsem ti zatím neprozradil, ale ta klíčová nápověda, kterou tady pro tebe mám, tak zazní právě teď a myslím si, že není nic jiného třeba napovídat, protože dneska tady hádáš zpěváka, který velice úzce spolupracuje s Refuem. Víc si myslím, že není třeba napovídat, protože je můžeš vidět vlastně de facto všude spolu, na každém koncertě, skoro taky na každém tracku, a je super, že Refuse si vzal tohoto zpěváka pod křídla a vytáhnul ho vlastně tam, kde je. Takže jdeme si ještě jednou připomenout jeho zamotaný hlas a potom už je to na tobě.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: 6 hodin a taky 53 minut. K tomu ty nám posloucháš Radio Spinno a my se jdeme podívat na to, jaký tady dneska padaly tipy pro tenhle ten zamotaný hlas.
1: Já mám Gregor Durkes, má Vrkes a dále důrbosté, brosání morbosté záku, už mi.
0: Já jsem tomuhle zamotanému hlasu napovídal, že dneska tady hádáš jednoho českého zpěváka, který ve velice úzkém kruhu spolupracuje s jedním raperem, a sice v takové podobě, že spolu mají spoustu tracků a jezdí spolu snad na každý koncert. No a objevil se tady dneska ráno jenom jeden správný tip, a to od Štrůdla.
2: Čau, tady Štrůdl, myslím si, že by to mohl být Jaroslav Olá.
0: Tak Štrůdle, ovládnul si dnešní celebrity voice flip, tak pojď to užít, je to tvoje.
3: Na cigánské svatbě u nás.
0: Na všem ostatním děkuju za tipy, ať už byly dobrý nebo správný a ať už byly jak v poznávačce, tak taky celebrity voice lipu. No a obě dvě hádanky si tady budeš moct dát opět příští týden od pondělí do pátku, tak doufám, že budeš zase u toho.
4: Spin ráno na rádiu Spin. Roman Jakub.

0: 6:56, ty posloucháš Radio Spin, s tebou ideál taky dom, máme tady páteček, taky 5. červen, svátek slaví Dobroslav, tak jestli nějakýho Dobroslava znáš, tak mu určitě nezapomeň během dneška popřát. No a my se posouváme společně do další hodinky dnešního Spin rána, je pátek, takže dneska bez Romana, ale za to s DJem Devkomem, který dorazí už v 8:20 zahrát další svůj set, takže rozhodně doporučuji minimálně do této doby zůstat dál u Rádia Spin. No a co probereme, tak to si podrobně řekneme za chvilku. Pro tuto chvíli se ale jdeme podívat taky na to, co nás dneska čeká venku. A já teda musím říct, že to na pátek nebude úplně nic extra, protože jak asi pociťuješ takhle hnedka z rána, tak venku prší a pršet bude i po zbytek dne. Minimálně teda se tam bude střídat taky polojasno. Každopádně teploty se moc nepředvedou, protože se zaseknou zhruba tak někde kolem 16 stupňů Celsia. Co se týče víkendu, tak ani tady tě úplně nepotěším, protože i o víkendu nás čeká poměrně deštivo, teploty kolem 23 stupňů, a to v sobotu i v neděli, takže počítej s tím, že o víkendu si asi žádný velký výlety plánovat nemusíš. Spin Radio.
1: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
4: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
5: PTK, H16, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida, Bernas, LA.
4: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
5: Už 6. a 7. června v Praze. Prague 420. 20.com.

7 hodin, 8 minut, máme tady páteček, ještě jednou ti přeju krásný, dobrý, i když trošičku upršený ráno. Máme před sebou poměrně deštivý víkend, tak si určitě naordinuj pořádný odpočinek doma u Netflixu. Ono ti to jednou za čas určitě taky prospěje a věř mi, že si pak v pondělí budeš hezky pěkně hvízdat, protože budeš prostě odpočatej. Každopádně my se jdeme podívat na to, co nás dneska čeká. My si tady spolu řekneme o jedné inovaci, kterou testuje aktuální Jižní Korea a není to v rámci žrádla, protože Jižní Korea je samozřejmě spjatá se žrádlem, že jo, ale tohle to je věc, kterou testujou a to na základě reálné životní situace. No a řekneme si taky, jak to může dopadnout, když se snažíš podvádět s AIčkem u testu, protože musím říct, že to jedno týpečka hezky pěkně vypeklo. Kromě toho se zastavíme taky u nejlepších vůní světa. Když zbyde čas, tak si řekneme taky nějaký situace ze sousedství, ale čeká nás taky pravda nebo lež, anebo třeba taky hra jeden na jednoho, kde dneska naposled může soutěžit o vstupenky na festival Arena. No a jak jsem říkal před chvilkou, dorazí i DJ Devkom, který ti to deštivý ráno dneska 100% rozjasní. Tak stay tuned, tady je Radio Spin a Dom. Sedím na d-

Hezky dobrý ráno všem u Rádia Spin ještě jednou, s tebou je dál Domno a my se spolu jdeme pro tohleto chvíli podívat na pár zpráv. Znáš takovou tu situaci, kdy fakt někam jako spěcháš třeba na vlak nebo na tramvaj a prostě jdeš po úzkém chodníku, nebo respektive teda prakticky běžíš po úzkém chodníku a před tebou se najednou objeví úplně stará bába, která je snad nejpomalejší člověk na planetě a zrovna se ti to úplně do té tvojí bingo kartičky nehodí, protože ti kvůli tomu samozřejmě ten autobus nebo vlak prostě ujede. No, tak v tom horším případě potom jí samozřejmě můžeš třeba jako nějakým způsobem oběhnout, když zrovna na to je nějaký místo a můžeš běžet jako běžet, že jo. Tak jedna novinka, protože v Jižní Koreji se těmhle těm situacím snaží předejít a udělali tam chodník, který je rozdělený na půl pro pomalou chůzi a na půl pro rychlou chůzi. A nejenom, že to snižuje ty situace, kdy ti ujede bus, ale snižuje to i stres. Za mě teda musím říct, že big up a mohli bychom se tady tímhle tím naprosto perfektně inspirovat. Jeden student chtěl podvádět u zkoušek. Dneska už si vlastně jako nenapíšeš tak, dneska prostě rovnou vemeš do ruky telefon a nacpeš ty otázky do AIčka. No a právě AIčko tohoto týpka tak jako trošičku vypekl, protože si vyfotil test celý nadšený, že to prostě jako pojebe a že dojde domů s jedničkama, že jo. No a chat mu řekl, ne, kámo, tohle to vypadá, že prostě píšeš písemku a já ti nic neřeknu. Nekecám, regulárně takovouhle odpověď týpek dostal a já musím říct, že to je vlastně ve finále úplně stejná situace, jako když si napíšeš tahák na dlaň a prostě se ti potí ruce a celý ten tahák se ti rozmaže a máš z toho prostě prd. Hold, jestli můžu poradit, příště zkus buď Gemini, anebo se zkus třeba taky jednou naučit.

7.18, 5. červen, páteček, s tebou je na rádiu Spin Domno a já jsem pár minut zpátky sliboval, že bychom se mohli podívat na chvilinku za vůněma, protože já jsem včera viděl žebříček top desítky vůní na světě a co mě překvapilo, že na jedničce byla obsazená levandule a já vlastně třeba jsem si úplně řekl, že já ve finále vůbec nevím, jak taková levandule voní. Nicméně uspokojila mě dvojka, protože tam byla umístěná vanilka a u tý se vlastně ani nedivím, že, nebo u tý se vlastně divím, že je na té dvojce, ale jako OK, prostě asi lidi mají radši levanduly než vanilku. Každopádně třetí potom bylo namletý kafe a jako miluju čerstvý namletý vonavý kafe, ale bylo tam toho víc. Potom se v tom žebříčku objevil třeba taky déšť, oceán, posekaná tráva, vypraný prádlo. Brácho, já úplně miluju, když si prostě lehnu do postele do čerstvě vypraného povlečení. To je prostě jako když si lehneš jako do nebíčka, víš co? Ale potom je tam taky čokoláda, pomeranč a jehličí. No a já jsem si říkal, že bychom si mohli udělat takovej lehkej průzkum a sice to, jestli to ladí i s váma spinnerama, nebo jestli máte něco jiného, co byste do této topky nejlepších vůní na světě dali. Klidně můžeš dát jednu vůni, můžeš dát klidně dvě nebo tři, hele, co prostě voní tobě, to si tady můžeme dneska ráno říct. Za mě bych tam dal určitě benzín, protože já prostě miluju, když přijedu na benzínku, otevřu dveře, tak se cítím fakt jako hodně komfortně, i když vím, že to vlastně jako není úplně OK, ale benzín mi prostě jako fakt voní. No a jaká vůně by tam teda nesměla chybět za tebe? To mi řekni na 210 32 330 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Tak krásný dobrý ráno.

0: My jsme tady spolu na Rádiu Spin začali pár minut zpátky řešit top desítku vůní, nebo žebříček top deseti vůní, který teďka vyšel. A teda musím říct, že se tam objevují docela zajímavé věci. Docela mě překvapilo, že na jedničce se objevuje levandule, protože já snad jako za celý svůj život jsem se nenaučil, jak voní levandule. Ale na druhém místě je třeba vanilka a vanilku, tu už musím říct, že mám docela rád. Ale já bych možná na tu jedničku sám za sebe hodil benzín. A co byste tam hodili za sebe vy, to mi dáváte vědět na 210 32 330 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Každopádně já mám pro tuto chvíli na drátě Honzu. Honzo, čus.
1: Ondru.
0: Sorry, Ondro. Sorry, blbě jsem tě slyšel. Tak co bys si dal ty do svojí top desítky?
1: Ale jenom ti chci konfirmovat u té levandule. Jednička je naprosto oprávněná, jo? Protože když jsem byl jako malej a běhali jsme vždycky po venku, tak sousedka měla levanduly na zahrádce a my jsme ji vždycky vzali a promnuli si ji mezi rukama a voněla fakt jako krásně, jo?
0: Fakt?
1: Ale za mě je na jedničce nařezaný dřevo, nařezaný kulatiny z dřeva. Já jsem strojvedoucí a ty dřeva občas vozíme a je to krásná vůně, když to jako fakt člověk veze. Opravdu,
0: hele,
1: čerstvé nařezaný dřevo, kulatiny dřeva.
0: A
1: taková smolná vůně.
0: A je úplně jedno, jaký je to druh dřeva, nebo máš i třeba jako přímo nějaký strom, který
1: ale
0: fakt jako za tebe?
1: Ale většinou smrkový to je, většinou je to smrkový.
0: OK, tak to si myslím, že bychom tam taky mohli připsat, protože ale už je tam jehličí spolu s lesem, tak možná i to dřevo samotné by tam mohlo padnout. Tak díky za kol, Ondro, krásný ráno, měj se, čus.
1: Ahoj.
2: Radio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět?

0: Ty už tady na Rádiu Spin víš, že my tady hledáme do naší chystaný obří hitparády 100 největších CZSK tracků. Já musím říct, že my už jsme těch tracků nazbírali poměrně dost. Já když si tady vemu náš zapisovací archiv, tak v tuto chvíli je tam číslo 133. Ale mezi těma 133 trackama se taky některé věci opakujou, což znamená, že mají vyšší šanci na to, že se prostě v té top stovce umístějí. Každopádně je potřeba, aby jsme tady těch tracků měli minimálně třeba jako 170 nebo 200, ať je co počítat, ať je z čeho vybírat, ale třeba se tam nějaký track objeví samozřejmě taky i víckrát, může tam být dvakrát, může tam být desetkrát, podle toho se prostě utvrdí to, jestli si zaslouží být v té top stovce nebo nezaslouží. Každopádně, co si myslím, že by se tam mohlo zasloužit svoje místo, tak je třeba taky nominace od Štrůdla.
1: Čau, dej Štrůdl, chtěl bych nominovat letní pecku od Čistychová s Mišou Bělým, každý k tomu pozná.
0: Já si myslím, že určitě by se tam mohl takový Čistychov objevit, jako za mě dobrá pecka, ale co se tam určitě podle mě objeví, tak je taky nominace od Kozyho.
2: Čau, tady Kozy, v top 100 CZSK bych určitě rád viděl India Witch Léto. Hej, jaký máme venku počasí a téma
0: songu je za oknem nemrze, tak za... Další letní pecička, já si myslím, že naprosto zasloužená nominace, protože Léto, pokud si dobře pamatuju, tak v komunikátorech určitě chcete jako často si zahrát, hlavně teda v zimě, abyste se tak jako trošičku připomněli to léto, abyste se naladili, takže určitě jo, Léto si myslím, že se v top stovce objeví. No a co byste tam mělo objevit podle tebe, tak to dá vyvidět průběžně kdykoliv během dnesem do Rádia Spin. Buď to pomocí čísla 210 32 30 30 nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. Chyby

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. My se jdeme podívat v tuto chvíli ještě na to, jak to v tuto chvíli vypadá na silnicích. Co se týče regionu, tak tady nic špatného úplně nevidím. Ani na dálnicích v tuto chvíli nevidím nic úplně extra, takže se jdeme podívat rovnou na to, jak to vypadá aktuálně v Praze. Tady se trošičku bourá, a to konkrétně na Evropský, takže tam určitě pozor. Další kraj hlásí taky jižní spojka, kousíček před vlastně jako sjezdem na Průmyslovku, takže tam určitě taky opatrně. No a další kraj hlásí aktuálně Černokostelecká, a to na příjezdu ke Štěrbohovský spojce. Jinak mám tady také aktuální info od Petra, který mi volal několik minut zpátky, protože dostal dneska takovou trošičku znepokojivou SMS-ku.
1: Čau, dome, tady Petr, tak hele, teď mi kámoš akorát psal, že od července tenhle rok, že má být až do srpna, že má být zavřená Kbelská, tak to bude pěkný masakr, tak jo? Tak zatím čau.
0: My jsme to tady s Petrem dneska ráno společně tak jako trošičku hledali a našel jsem, že by opravdu Kbelská měla být letos uzavřená, a to právě kolem toho 2. 3. července. Tak uvidíme, jestli to ve finále dopadne, jestli to bude real. Každopádně věřím tomu, že se to taky zavčasu dozvíme, takže uvidíme, jak to ve finále bude vypadat.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
4: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafakt, Refu, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Sosen. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.

0: Hezký dobrý ráno všem u Rádia Spin, máme 7 hodin a taky 36 minut, k tomu taky 5. červen, svátek má dneska Dobroslav, tak jestli znáte nějakého Dobroslava, tak mu určitě nezapomeňte dneska napsat a popřát. Každopádně, my jsme tady spolu několik minut zpátky začali řešit vůně, prostě věci, které vám voní úplně nejvíc, a to na základě žebříčku, který poměrně nedávno vyšel, a musím říct, že co se týče toho, co byste tam do toho žebříčku dali vy, tak jste poměrně jako rozmanitý, protože se tady nejedná čistě jenom o jednu věc. Hodně jsem čekal, že se tady bude objevovat jenom žrádlo, ale není to jenom v žrádle. Tak jdeme za Levasem.
1: Asi barva, když třeba maluješ.
0: Levas by tam dal barvu a vlastně v dost podobném okruhu se teďka budeme pohybovat dál, protože třeba takový štrůdl, ten by tam dal další věc za sebe.
2: Hele, takhle, jelikož my děláme silnice a když ti přijde jako asfalt čerstvej, to je vůně, ty vole, to... Božňuju.
0: Tak to máme barvu, máme tady asfalt, za mě by tam mohl být benzín, ale pak je tady takovej trošičku jako rozněžněnější spinner.
3: Ale prosím tě, je vtipný, jako my jsme přesně ty vůně jako řešili včera se známou a ona mi psala, že úplně miluje vůni lípy, jako když lípa kvete a to, že prostě lípa je pro ní top, tak bych tam dal lípu za ní, jako, ale já mám třeba rád vůni umytejch vlasů, jako nějaký krásný ženy, když jakoby ten šampon s těma vlasama, když se to sedne,
0: tak to... Je fakt, že když prostě vyjde tvoje holka ze sprchy a má čerstvě umytý vlasy, tak je to prostě jako něco, co fakt jako miluješ, že si fakt jako k ní potom sedneš nebo lehneš a čuchneš si k těm čerstvě umytým vlasům, tak je to fakt jako podle mě nepopsatelná vůně, ale my se jdeme podívat ještě za Petrem, protože i ten tady má takovou trošičku nepopsatelnou vůni.
4: Audome, tady Petr, tak hele, za mě, když jsem byl jako kluk, tak byla největší vůně, převešlo do drogérie, tak tam oni ty prací prášky a všechny mejdla a nějaký prostě tyhle ty ostatní věci. A to byla ta největší vůně, co jsem úplně měl rád. No a teď na stáří mám rád, když doma z trouby vytáhnu pečený koleno. To je vůně.
0: Hele, já už jsem teda ze začátku jsem se fakt zděsil, že Petr tady prostě bude mluvit o něčem jiném než o žrádle, ale Petr mě nesklamal a vlastně dodal to, co jsem od něj čekal, prostě dobrý voňavý žrádlo. No a u toho nezůstáváme, pokračujeme v oblíbených vůních dál na 210 32 30 30 nebo v naší mobilní apce Rádia Spin.

0: žebříčku top 100 nejoblíbenějších, nebo respektive top 10 nejoblíbenějších vůní na světě se na prvním místě objevila levandule, což teda musím říct, že moc nechápu, protože to je třeba vůně, kterou já si úplně takhle na první dobrou nedokážu vybavit, ale potom na druhém místě se tam objevuje vanilka, kterou teda musím říct, že já osobně fakt jako hodně miluju, ale co miluju, tak je benzín, ten si myslím, že by tam měl být taky, a to v top 10, ale on v té top 10 není. Každopádně by mě zajímalo, co by podle vás spinnerů v té top 10 nejoblíbenějších vůní světa a mělo být. Tak jdeme za Akim.
1: Nevím, jestli úplně všem by tohle vonilo, ale třeba vůně, když vlezeš do restaurace, dáš si jako ten steak tam cítíš, anebo i ten kebab, ty vadio, když jdeš kolem kebabu, tak to prostě voní, ty vadio, tak taky by to mohla být dobrá vůně.
0: To je pravda, tak my se tady dál držíme žrádla a žrádla se drží dál i David, ale David, ten má ten nos takový jako citlivý podle mě asi úplně na všechno.
2: Čus, tady David, hele, tak vůně určitě uzená sví, nebo prostě to uzenýho nějaký masiko, potom prostě to nějak říkáš benzín, ale i spálenej klidně, přímo abych narval hlavu do hejfuku a sostal to, potom dvoutak prostě s volem benzína míchaný spálenej, tak to bych si taky hned dal, prostě kdybych to mohl sežrat, tak to sežeru. No, potom ještě jako, no to říkám vlastně, nevím do rádia, ale zelený jest taky klidně.
0: Davide, cením sebereflexy, cením, že jsou věci, které víš, že se do rádia prostě říkat nesmí, každopádně asi tak jako tuším, co jsi chtěl říct. No a co nejvíc voní tobě? 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vidět a třeba tady po Machine Gun Killem si to spolu pustíme.

0: Rádio Spin, dneska probíráme ty nejoblíbenější vůně, to je téma našeho dnešního ranního vysílání a teda musím říct, že jste hodně rozmanitý. Já jsem tak jako tušil nebo čekal, že se budete motat kolem třeba benzínu nebo třeba kolem žrádla, ale těch vůní tady je opravdu hodně, tak jdeme za Rudou.
1: Dobré ráno, domé spinaři. Hele, levanduly, benzín taky, to mi jako taky nevadí, ale s tím vypraným prádlem to si jako trefil topku, no. To já vím, že prodávají i stromeček a ten voní přesně jako svěží prádlo, když ho někam pověsíš, jo, a tak, že prostě cítíš toho ten tu aviváž a to, takže doporučuju.
0: Tak děkuju za tip, Rudo, já si myslím, že pokud někdo máte rádi čerstvě vypraný prádlo, tak si stromeček můžete určitě dát minimálně do auta, nebo třeba taky klidně do obejváku, nebo třeba taky pokud neperete úplně často, nebo vás nebaví prát úplně často, tak klidně i do ložnice. Jdeme taky za Lukášem.
2: Čau, Dome, tak za mě určitě černý bez a levandule. A co nechápu, tak manželka miluje vůni spálený sirky. Fuj.
0: To je takový hodně neobvyklý, ale je fakt, že ta spálená sirka, no možná jako i ta nespálená sirka, že to je takový jako specifický, že asi jako tě to tak jako trošičku polechtá v tom nose, že asi jako to někomu vonět určitě může. My se jdeme podívat taky do mobilní aplikace Rádia Spin, na to za Jirkou.
3: Dobré ráno, Dome, tady Jirka. Já třeba miluji vůni čerstvého dřeva a nebo nové knížky, to jsou taky dost dobrý vůně.
0: Je fakt, že knížka je takovej trošičku specifický, chtěl jsem říct smrad, ale dneska teda jako se bavíme o vůních, tak vůně. No a co voní Ronimu?
4: Čau, Dome, čau, spinaři, hele, co se týče tý vůní, tak za mě je to jako malej a i v dětech, ale když to není tak častý, tak je prostě výfukový výpary od starý 120 třeba, nebo od Trabanta, nebo od nějaký starý, od nějakého starého mopedu a takhle, prostě takový ten benzíňák prostě spálený. Tak to jsem mi pomalu zvodňoval. A i teď, ale už to není tak častý. No.
0: Jako je fakt, že když babička měla 120 a nastartovala jí, tak jsem kolem toho auta běhal a úplně jsem jako miloval tuhletu vůni toho starého vypáleného benzínu, nebo třeba taky žigulik, že jo, to bylo, no ty vole, hele, tak tady si myslím, že si udeřil jako hřebíček na hlavičku hodně, Rony.

0: jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 7 hodin a taky 51 minut, k tomu malinko nás tlačí čas a máme tady hru jeden na jedno, ve který tenhle ten týden soutěžíte, a to o vstupenky na Festival Arena, který je plný divadla, cirkusu a různých uměleckých představení, což si myslím, že je naprosto perfektní záležitost. My jsme se s Romanem bavili o tom, že je to super třeba jako na randíčko, že to je takový jako neobvyklý, takže to si myslím, že je jedna věc, kterou rozhodně doporučuju. Další věc je, že to mají na svědomí bratři Formaně, takže je to opravdu jako kvalitní záležitost. No a co potřebuju? Potřebuju dva z vás teďka na lince 210 32 30 30. Úplně v ideálním případě dva z vás právě v tuhleto chvíli, protože jak jsem říkal, malinko nás tlačí čas, takže pokud se mi povede nebo pokud se vám dovede dovolat právě teď, tak si myslím, že to úplně vyhrajete, nebo respektive teda aspoň jeden z vás. Každopádně někoho tady na drátě už mám, tak halo, kdo je tam? Dobrý ráno.
2: Čau, tady Honza.
1: Čau, Honza?
2: Jo, Honza.
1: Honzo, dobrý ráno. Jak jsi se vyspal na pátek?
2: Hele, úplně na
1: Honzo. Okej, okay, tak budeme dělat, že jsme to neslyšeli. Každopádně, proč Honzo?
2: No, tak já ti to řeknu, no, jak jsi mluvil o těch žigulíkách, že máš rád vůni starého auta. Mm-hmm. Já to mám taky rád, ale nemám to rád, když na tom autě měsíc pracuješ, mm-hmm, přesně na žigulíku, leštíš ho tohle a potřebuješ ho vyvíst, jenom natankovat a kráva ti nedá přednost.
1: Jaj, ty vole, tak to mě mrzí, kámo.
2: A pak ve finále, po dvou hodinách, když teda zjistí, že mi měla dát přednost, co to tam vyšetřují policajti, tak vlastně uzná, že by to chtěla řešit bez policajtů. Takže jsem ještě dvě hodiny strávil na nějaký blbý křižovatce s policajtama.
1: Tak to mě mrzí. Tak doufám, že se to bude dát nějakým způsobem dát taky dohromady, snad to není nic úplně ultra hroznýho. Každopádně, Honzo, my si jdeme představit taky tvýho dnešního soupeře, který je na lince číslo 2. Kdo tam? Dobrý ráno.
3: Dobré ráno, tady Pepino.
1: Nazdar, Pepino. Tak doufám, že ty jsi se na dnešek vyspal trošičku líp.
3: Jo, já budu pozitivní.
1: Budeme pozitivní.
3: Jinak moc ne, ale budu pozitivní. Takže
1: dobře. Hele, jako já musím říct, že mě se spalo teda naprosto perfektně, mimo to teda, jakože, že malej Marley měl prostě jako v půl druhý ráno hlad, takže jsem musel stát a dát mu ještě v půl druhý ráno žrádlo, ale docela to šlo. Každopádně, my teda jdeme soutěžit o vstupenky na Festival Arena. Pravidla si myslím, že znáte, ale pro jistotu připomenu, pokud budete chtít odpovědět na otázku, tak musíte nejdřív zakřičet svoje jméno a nechat se vyvolat. Jinak přihráváte bot na druhou stranu. Všechno jasný?
3: Jo.
1: No tak jo, takže jdeme na otázku číslo 1. Jak se jmenovala ikonická služba, kterou lidi začali v 90. letech používat a posílali si přes ní zprávy z mobilu na mobil?
2: Honza.
1: Honzo.
2: SMSka.
1: SMSka. Takhle basic to je a je to správně. Pohodě, pohodě. Hezky pěkně.
3: Já přemýšlel, to může být.
1: Hele, jako mě by asi taky SMSka nenapadla na první dobrou, ale čistě basic SMSka. Číslo 2. Která česká kapela naspívala hit Colorado?
2: Honza.
1: Honzo.
2: Kabát.
1: Kabát je správně. V pohodě, v pohodě. Takže Honzovi připisuju bod číslo 2. Pepino, co tam děláš?
3: Sedím. Já nemám rád kabát, já takový jídle. Já vždycky zavolám a vždycky tam jsou tak šikovní otázky, přímo na mě, pohodička.
1: Ale tak zase potom třeba můžeš cinknout do pravdy nebo že to ti docela jde, Pepino.
3: Jo,
1: ale tak třeba si ještě teďka napravíš trošičku reputaci jedním bodem, protože jdeme ještě na poslední otázku. Co si lidi v minulosti, v devadesátkách, nejčastěji přetáčeli tuškou?
3: Pepíno!
1: Pepíno! Pepíno to urval.
3: No kazety ne, takový
1: no jasně, malinký. Že kazety! V pohodě, v pohodě. Tak Pepino, aspoň jeden bodík, není to úplně ostuda, ale na vstupenky to bohužel není. Každopádně moc ti děkuju za hru a zase se můžeš zapojit třeba příští týden o nějakou výhru, takže měj se krásně, krásný víkend, Pepino.
3: Taky.
1: No a Honzo, tobě gratuluju ke vstupenkám na Festival Arena. Vydrž mi na drátě, řekneme ti, kam ti je pošleme.

0: 59, 5. červen, pátek, páteček, ještě jednou ti přeju krásný, dobrý páteční ráno, no a my se spolu jdeme ještě na chvilinku vrátit k vašim oblíbeným vůním, protože mám tady věc, kterou musím říct, že nemůžu vůbec jako... Nemůžu to prostě nechat jen tak, jakože mám to tady a potřebuju to pustit do éteru. Míra.
1: Tak ahoj, u telefonu Míra, tak ty vůně, tak mě bys, já mám rád vůni čerstvých bankovek, peněz. To mě strašně voní, já se vždycky musím čuchnout, když jsou ty bankovky úplně nový.
0: Míro, já si myslím, že není vůbec nikdo, kdo by neměl rád vůni peněz, protože si myslím, že prachy tady na Rádiu Spin máme rádi úplně všichni. Takže tím bych uzavřel naše dnešní téma. Moc děkuju všem, kdo jste cinkli, kdo jste poslali voiceovku, bylo vás dneska hodně, takže za to děkuju. No a my se spolu jdeme podívat taky na to, co nás čeká venku. Dneska teda úplně nic moc počasí, protože teploty maximálně kolem 16 stupňů Celsia, k tomu deštivo, občas teda taky vykoukne na chvilku sluníčko, ale spíš by mělo během ne pršet, no a ani víkend nebude vypadat úplně nějak jako odlišně, protože i o víkendu mám tady hlášený nějaký ten déšť a teploty kolem 24 stupňů Celsia.

0: hodin a 4 minuty k tomu. To je přesný čas a ty nám posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.
2: Ahoj.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin na 9 minut i při pátku se tady na Rádio Spin dáváme ve Spin ránu Pravdu nebo lež, což znamená, že potřebuju v tuhleto chvíli někoho z vás na čísle 210 32 30 30, kdo si cinkne a bude si chtít se mnou Pravdu nebo lež zahrát. Můžu vám dopředu říct, že dneska jsou jako téma mobily, takže pokud se někdo trošičku vyznáte mobily, tak určitě můžete cinknout 210 32 30 30. Startujeme za 3 minutky.

0: nebo lež. 3 minutky utekly jako voda a právě v tuto chvíli startuje hra Pravda nebo lež, ve který dneska sice nic nevyhráváš, ale zase na druhou stranu aspoň si takhle hezky pěkně při pátku na chvilku zahraješ. No a se mnou si dneska ráno zahraje Martin. Martine, dobrý ráno.
1: Čus, dobré ráno.
0: Tak jaký máš zatím pátek, Martias?
1: Ale neuvěříš, ale my jsme spolu mluvili minulý pátek a vlastně docela podobný až na to, že prší, takže jedu a jedu do práce.
0: Já jsem si právě myslel, že jsi hrál taky minulý pátek, že jsi se rozhodl, že si to dáš ještě jednou. Tak jak jsi na tom s mobilama, Martias?
1: S mobilama? Já mám takový rád, jak říkají starý lidi, že dokážu zavolat a poslat SMSku. Ne, asi jako tak nějak jako normálně, jako moje generace, nic zvláštního, ale zároveň žádná hamba.
0: OK, tak uvidíme, jestli ti to bude stačit na to, aby si dneska vyhrál Pravdu nebo lež. Seš ready?
1: Jasný, pojď to.
0: Tak jdeme na to. Když v telefonu poctivě zavíráš všechny aplikace, které máš na pozadí, tak tím výrazně šetříš baterku i výkon telefonu.
1: Ano.
0: Myslíš, že jo, děláš to pravidelně?
1: Nedělám to skoro vůbec, ale vím, že mi to nikdo říkal, ale já si teď úplně přesně nepamatuju, jestli jsem pak neslyšel něco, kdo to vyvrátil, ale to je asi jedno, tak pojďme dát ano.
0: Dobře, takže dáváme, že to je pravda. OK. Protože ačkoliv to zní docela logicky, tak to pravda bohužel není. Protože ty aplikace na pozadí se zmrazejí a tu baterku vlastně jako vůbec nežerou, nebo hodně, hodně minimálně v nějakých desetinkách procenta. Takže aspoň dobrý pro tebe, že víš pro příště.
1: Teď už vím.
0: Tak, když ti telefon spadne do vody, tak nejlepší je ho zahrabat do suchý rejže, protože ta z ní tu vlhkost vytáhne.
1: Ano, jsem si jistý.
0: Jsi si tím jistý, jo?
1: Několikrát jsem to dělal.
0: A jak to dopadlo?
1: Vždycky pozitivně.
0: No dobře, tak označujeme, že to je pravda. A možná se ti stalo to, že to ta rejže nevytáhla, protože se ten telefon čistě jenom usušil, nebo to z něj vyteklo, protože rejže tohle to nedělá, Marta.
1: No.
0: Naopak si dej pozor na to, aby se ti do toho telefonu, do té vody nedostal rejžovej prach a škrob, protože jinak se ti z těch repráků a taky konektorů může hezky pěkně stát takový jako dobrý beton.
1: Aspoň vidíš, že jediné, co funguje, teda je placebo, protože mi to vždycky pomohlo, ale OK, pojďme dál.
0: Tak to možná nebylo tím, že by to bylo v té rejži, ale spíš tím, že ten telefon zůstal vyplej a jenom to z ní uteklo.
1: OK, tak jsem poučený. Pojďme tak na poslední otázku.
0: Poslední otázka. Syndrom fantomových vibrací je reálná psychologická porucha. Víš, co jsou fantomové vibrace?
1: Fantomový nebo kvantový?
0: Fantomový.
1: Ale nevím, asi, že fantomas hraje na piano, nebo nevím.
0: To je takový to, jak máš jako pocit, že ti prostě v kapse brní telefon.
1: OK. A je zněla teda otázka?
0: Že to je reálná psychologická porucha.
1: Dneska je možný všechno, tak třetí ano, a když by bylo ne, tak tohle musí být ano.
0: OK, tak označujeme pravdu. No a tady jsi se trefil. V pohodě. Zažil jsi to někdy, že jsi měl pocit, že ti brní telefon z kapse a vytáhl si ho a nic se tam prostě jako nedělo?
1: Ale když se nad tím zamyslím, tak asi jo.
0: Ale je fakt, že mně se to stává jako hodně často, že já jsem na tom telefonu asi jako docela dost závislý, ale tohle to zažívá až 80% lidí na světě, což vlastně jako musím říct, že už je, tak jako asi definuje se nějaký závislosti.
1: To je dost, no. A z toho těch 20% zbylejch nemá telefon. Takže
0: přesně,
1: vlastně
0: tak ti zbylejch 20% jsou prostě mimina, který ještě nevědí, co telefon je. No tak jo, Martias, já ti moc děkuju za hru, přeju ti krásný víkend a měj se hezky. Čus.
1: Super, díky. Čus.
2: Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. Véteru Rádia Spin.

klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: zádech, vítr, mířím.
1: 8.19, páteček, s tebou je na rádiu Spin Dom, no a se mnou ve studiu už taky DJ Devkom. Viktore, čus.
2: What's up, spinéři.
1: Tak co, jak se máš, týden jsme se neviděli.
2: Hej, jakože nejsem úplně nejvíc fresh, ale zároveň mentálně jsem nastavený na to, že musím být nejvíc fresh dneska, takže si namlouvám, že se mám dobře. Tak.
1: Ok, takže věřím tomu, že se ti dneska bude hrát dobře. Viktore, venku poměrně prší, není úplně nejlepší počasí, sveze se to i v tom setu, tenhle ten mood páteční?
2: To si píš, ale já jsem ráno vstal, byl jsem takový, co dneska zahraju, tak zahraju nějaký 140, nějaký tvrdý
1: basy. Nějaký zlý věci prostě.
2: Zlobidla.
1: Ok, tak to si myslím, že na páteční party může být hodně dobrý kor takhle do tohoto počasí, takže si myslím, že se spoustu spinnerů v autě dokáže i tak urvat.
3: Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace.
1: No a my tady na Rádio Spin dál hledáme nominace do naší chystaný, vlastně největší hit parády CZSK nepových tracků, protože jich tady chystáme pro tebe rovných 100. No a vy tady nominujete už vlastně, vy tady nominujete už od pondělka a nominujete až do neděle, takže ještě nějakou chvilku na to si rozmyslet, který tracky by tam měly zaznít, tady určitě máte, tak tuhleto chvilku by užil třeba Míra.
4: Tak ahoj, u telefonu Míra, já bych chtěl nominovat Jackpota, neby, i když není mezi náma, tak si myslím, že tenhle track je světový a je to fakt šmika. Takže děkuju a mějte se hezky den vám přeju, ahoj.
1: Já si myslím, Míro, že určitě je potřeba zaspomínat. No a když už tady máme taky profi DJ, tak si myslím, že i profi DJ by měl vyjádřit svůj názor a svoji nominaci. Tak Viktore, co by tam nesmělo chybět za tebe?
2: Za mě určitě by v tady té rubrice, nebo jak se to nazvat,
1: hit parádě
2: neměl chybět track Ty nevíš, co jsem dělal dřív.
1: To je moje dětství, kámo.
2: Yes, Smack One a Igor, a.k.a. White Russian. Myslím si, že kombinace toho beatu a toho tvrdýho rapu, ten hook je úplně skvělý, myslím si, že by to tam nemělo chybět.
1: Hlavně taky real text, životní zkušenost Smeka, já si myslím, že určitě bychom tohleto do nominací mohli napsat, takže já to tam za tebe doplním a
2: děkuji.
1: Věřím tomu, že spinneři potom budou hlasovat i pro Smeka a jeho Nevíš, co jsem dělal dřív, takže díky za nominaci.
2: Yes.
1: No a my si dáme krátkou dopravu, krátkej break a hnedka potom tady rozjedeme dnešní set.
3: Chybí

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak v tuto chvíli jezdíte a teda musím říct, že poměrně dodržujete to, že venku prší, že byste měli jezdit s ohledu plností k ostatním, protože to docela dost klouže, takže se jdeme podívat na to, jak to vypadá. Region je aktuálně podle všeho čistý, takže se jdeme podívat rovnou na dálnice a vlastně ani tady to nevypadá aktuálně vůbec špatně, protože pravděpodobně všude dorazíš na čas. Co se týče Prahy pro tuto chvíli, tak tady je hlášených pár crashů, konkrétně je to teda v Holešovičkách, takže tam určitě pozor po směru do centra, tam se bourá a taky se to tam poměrně štosuje. Další crash v tuto chvíli hlásí taky nábřeží kapitána Jaroše, no a lehký zdržení nabereš určitě taky na jižní spojce po směru na Černý most, kousek před sjezdem na Průmyslovkou, takže tam pozor a dál crash trvá pořád ještě taky na ulici Kutnohorská, nebo respektive Černokostelecká na sjezdu na Štěrbolskou spojku, takže tam určitě jezdíte opatrně. Kdyby cokoliv, číslo znáte, mobilní apku Rádia Spin máte, tak dávejte vědět.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: FM.com live set na rádiu Spin.
1: DJ set už máme dneska bohužel za sebou. Já teda musím říct, že Viktor se s tím hezky pěkně vyhrál, takže Viktore, já ti děkuju za dnešní set, protože ono to začalo tak jako úplně, tak jako fakt jako agresivněji trošičku, ale přešlo to úplně do extrémního pozitivna a mě to teda jako musím říct hodně bavilo a evidentně to bavilo i spinnery, protože na drátě máme někoho, kdo se nám právě teď dovolil. Kdo tam? Dobrý ráno.
2: Ahoj, dobré ráno, tady Michal.
1: Čau Michale, tak jak se ti líbil dnešní set?
2: Hele, pecička jako vždycky a dneska konečně to mělo i takový jako svížnější rytmus, což jsem za to velice rád. Hlavně tam zapojili nějaký ten repík, což se mi u něj strašně moc líbí, když se tam zakomponuje.
1: Je to super, tak doufám, že ti toto deštivý ráno trošičku rozesnilo.
2: No to si píš a nejenom mě, ale klienta v koutě, my jsme to tady měli na první pečky, že jsme se ani neslyšeli navzájem.
1: Tak to je skvělý. Tak moc díky, Michale, měj se krásně,
2: čus. Takže smekám, ahoj.
1: No a samozřejmě nesmí chybět taky Luigi.
3: Zdravím Radio Spin a všechny spinery. DJ Devcom, dobře, jaký bomby. Moje repráky to nestíhají. Dobře jdeš, bráčko, dobře. Pozdravu svého bráchu Luxe. A mojeho kamaráda Štefíčka Šlofíčka. Hezký víkend všem, ahoj.
1: No tak jo, Luigi, my ti moc děkujeme a samozřejmě ani Michal, ani Luigi nebyl jediný, kdo se houpal do rytmu dnešního setu, protože se houpala i Vicky tady na židli, která má kolečka. Vicky, čus.
4: Čau, no já jsem úplně si tady jela bombičky, díky moc, Viktore.
5: To si piješ, ale pecka. Prostě, hele.
4: Ne, já jsem tady už jenom vykřikovala prostě. Nadšení, jako.
5: Co k tomu říct prostě, jo, začali jsme tak prostě jako pomalinku prostě, jo, tvrdějíc, jo, hele, co, já
1: prostě
5: nevím, co víc mám říct, já nevím, co mám říct, zachraňte
4: doma. Bylo to
1: prostě
4: řekla,
1: dobrý,
4: jako.
1: Ty vole, jako, nebo dobrý, bylo to skvělý.
4: To bylo tak na horský dráze, jo. Jako, prostě nejdřív člověk jako stoupal na ten kopec a pak to bylo jako žum a jak jel dolů, tak to bylo jako, jak, tak to nabíralo tu rychlost.
1: Já bych právě říct, že to jenom stoupalo právě.
4: Ale to byla jiná metafora.
5: Snažil jsem se trošku o to.
1: Takže, jako za mě to bylo super. Takže Viktore, moc děkuju a budu se těšit zase příští týden.
5: Ej, čus.
1: Čego, užívej víkend. No a Vicky, já mám na tebe otázku. Řekni mi, co děláš? Co děláš 13. června?
4: Dome, já nevím, co bych mohla dělat, dej mi nějaký tip.
1: No já nevím, já ti nechtěl dát úplně tip, já jsem tě chtěl pozvat na Elbow Fest, který bude už 13. června a to v amfiteátru pod Hradem Loket. Já myslím, že jako amfiteátr si myslím, že je jako naprosto skvělá záležitost, nejenom na divadlo, ale právě i na koncerty teda.
4: No je to skvělý a já mám ráda středověk, teď ten Loket, že jo, prostě ta atmoška tam,
1: jako,
4: to
1: si myslím,
4: napíšu
1: že to,
4: do diáře.
1: Že to bude vypadat jako hodně dobře, každopádně, kdybych ti mohl říct, kdo se objeví na Elbow Festu.
4: Pojď mi.
1: Tak za mě teda jako moje oblíbený duo Refu a Jarda Ola. To si myslím, hezky, že je duo, který prostě jako bude fungovat a fungovalo vždycky. Maniak, Ginter, Čávo, Koki, Sosein. Já si myslím, že line-up je naprosto perfektní. Celým dnem tě tam bude provázet Robo Heidman a taky Human.
4: Hezky.
1: Vicky, půjdeš se mnou na Elbow Fest?
4: Ano.
1: Jo.
4: Říkám ano.
1: Takže 13.6. se, myslím, určitě potkáme, no a každopádně příští týden tady taky budeme hrát o vstupenky na Elbow Fest. No a Vicky, co nás čeká dneska v komunikátoru?
4: Hele, dneska bude všechno. Řekneme si nejatraktivnější koníček pro nás, pro ženy, který má muž, chápeš? Prostě mužský koníček, který nás ženy jako
1: dostává. To je zahraničení, ne? Jako to je jasný.
4: Není to pravda.
1: Ne?
4: Takže může žádat dál.
1: No,
4: tak. Každopádně potom si taky řekneme o Pilates, protože Pilates není úplně jenom ženská záležitost, jak mám pocit, že se teď tenhle ten sport zrovna tváří. No a probereme spolu taky A$APa. A$AP Rocky totiž se rozhodl, že by rád vyzval na rap battle jednoho politika.
1: OK, Donalda Trumpa?
4: Tak tam by vyhrál, to by bylo jasný.
1: Myslíš, že by vyhrál, jo?
4: Myslím si, že by A$AP... I když on jako nevyspytatelný.
1: Je to takový nevyspytatelný. No tak uvidíme. Trump. Vicky vám to určitě všechno prozradí. Každopádně já vám ještě dneska řeknu taky, co vás během dnešního nečeká venku, protože musím říct, že to nebude úplně jako nejideálnější pátek, nebo takhle. On to bude ideální pátek na to si odpočinout, protože celý den bude pršet. Sice odpoledne by se mohlo objevit i trošičku sluníčka, ale nebude to úplně jako zas tak jako černový, protože opravdu se bude ten déšť dneska držet a teploty stoupnou maximálně k 16, takže bude i poměrně zima. No a co se týče víkendu, tak počítejte s tím, že i víkend by měl být takový trošičku upršený a teploty kolem 24, takže rozhodně to nebude úplně ideální počasí na to vyrazit někam k bazénu. Tak užívej zbytek pátku a taky víkend a slyšíme se zase v pondělí ráno tady na Rádiu Spin. Měj se krásně a

Krásný dobrý ráno, ještě jednou od Majku tě zdraví, už máme zdraví Vicky. Ano a už máme páteček, 5. června. No a svátek má dneska Dobroslav, takže Dobroslave, přeju ti všechno dobré a to samozřejmě i všem ostatním spinnerům. No a teď už se vrháme na bonžurku s Vicky. Nominace Rádia Spin do 100 nej.cz.sk hitů rozhodně potřebují další a další nominace, takže Rádio Spin tady na to čeká, no a já samozřejmě jsem přispěchala s další svojí nominací. Track, který podle mě nesmí chybět ve výběru, je Dokonalej zločin XXI neboli 21 od Praga, protože z jejich alba Made in Strašnice je to vlastně jeden z mých nejoblíbenějších songů, musím říct. Já totiž u hudby ráda přemýšlím, no a tenhle track je takový existenciální, hodně si libuju v těch obrazech, prostě ukrást lidem oči, naučit je vidět slunce v noci. Je to vážně song, u kterého mám husinu a pocit, že dostávám se víc k sobě, no a k podstatě takový jako k podstatě života, života Brouka. No a tak se teda teď hodně rozhlížím kolem sebe, snažím se tak nějak podívat se kolem sebe a do sebe, no prostě hlavně hodně rychle, dřív než Prago uskuteční tady tu svoji velkou loupež a ukradnou mi ty oči. Tak pojďme si to teď dát společně, tohle je moje nominace a co budeš nominovat do 100 nej.cz.sk hitů všech dob, ty Radio Spin.

0: full, I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin má

0: už Johnnyho, ty byla normálně, tady se nám to trošku posekalo, ale... A, už dobrý, slyšíme se.
1: Ahoj, ahoj, Vicky.
0: Čau, čau.
1: Tady prosím Johnny tě. Alias Tom a Jerry.
0: Normálně, čau, čau, tady se normálně děli věci a... Pardon, já jsem se totiž uklikla, já jsem si říkala, co se tady hrálo za hudbu. Ale už jsme tady spolu, normálně, já jsem ti tady k tomu ještě zahrála. Tak prosím tě, jaký máš dneska ráno?
1: Ale když ti slyším, tak bezvadný, ale říkám, jak jsem říkal předtím, jste nejlepší rádio, který dokáže pozvednout náladu, prostě ať jsi naštvaný, nebo máš dobrou náladu, nebo špatnou, prostě poslouchám vás od pondělí do pátku a za volantem a nedokážu se prostě nesmát, protože prostě to, co vy rozebíráte, je prostě fajné, takže jste super rádio.
0: Johnny, díky moc, to je vlastně vždycky, to je fakt jako hrozně hezký slyšet, já musím říct, že teď úplně se tady jako červenám a říkám, hele, předám na všem ostatním rozhodně moderátorům, je to fakt hezký slyšet a já můžu jenom říct, že víš co, takováhle sranda, legrace a takovýhle napojení tady v tom éteru s váma všema by nemohlo být, kdyby vy jste nebyli takhle skvělí posluchači.
1: Jo, přesně, přesně tak.
0: Chápeš,
1: jo,
0: jako, že to je ta komunita tady.
1: Jo, prostě. Já tě rozumím, ale my jsme posluchači, vy jste jakoby to, ty, co nám to můžou splnit, takže vlastně jakoby jeden bez druhého bychom nedokázali vlastně jakoby souviset nebo bejt, nebo nevím, jak to mám říct.
0: Jsme prostě napojení, tak.
1: Jo, přesně tak.
0: Jeden
1: přesně
0: bez druhého by nemohlo být a fakt díky moc, Johnny, já se tady přiznám do éteru, já jsem Johnnyho přejmenovala na Jerryho a teď už máme Toma a Jerryho dokonce, prostě.
1: Přesně tak, Vicky prostě, jakož mi nerozuměla, tak mě dala Tom a Jerryho. Takže mám imaginárního kamaráda v autě, krabice jménem Tom.
0: Ale jedete prostě bomby. A mimochodem, jo. Koukal jsi dřív na ten animák?
1: No tak... Ale samozřejmě, když jsem byl malej, tohle byla moje nejoblíbenější pohádka Tom a Jerry.
0: Fakt
1: já jsem měl, ano, a já jsem měl dokonce, jsem měl jako malej v postýlce Toma a Jerryho.
0: Fakt?
1: Možná, to bych se musel hodně zeptat mámy, ale možná bych je ještě někde našel.
0: To je bláho, no tak teď mám ještě větší radost, že to jako takhle sedlo prostě, ta přezdívka.
1: Jo, přesně, hele, jako, proto já jsem jako ani nepolemizoval o tom, jakoby, že jsi mi říkala Jerry nebo něco, vzal jsem to přímo, jsem to v plný pálce prostě a hlavně
0: to bylo osudový
1: znamení, prostě.
0: Jasně, to bylo osudný, prosím tě, teďko mi řekni, Johnny, Jerry, co si necháme zahrát, koho nejspíš nominuješ zároveň teda?
1: Ale prosím tě, takže vememe to od začátku a po pořádku, takže nominoval bych India Vitche s trackem My 3 a zároveň tě poprosím, zahraj mi tam track My 3 od India Vitche.
0: Výborný. Tak mám to tady suprově daný. Pro koho hrajem?
1: Ale bude to pro tebe, pro Dona nebo pro všechny prostě Vespu, protože jste největší zabijáci a pro všechny spinery a spinerky, co jsou teďkon za volantem.
0: Skvělý, dobře, mám to tady, hele. Měj se krásně, díky moc a zdravím taky, do auta. Čau, čau,
1: taky,
0: hezký pátek.
1: Čau, čau, čau,
0: a
1: taky.
0: Hezký víkend, Radio Spin.
1: Taky,
0: čau.
1: Ahoj, Vicky.

0: Dob nominace.
1: Vicky tady s tebou a nominace. No a já už tady mám teďko na drátě Martina. Ahoj Martine.
2: Čau Vicky, zdravím tě.
1: Čau, čau, taky tě zdravím. Tak prosím tě, dej mi tady vědět, co je tvoje nominace do stovky největších CZSK hitů všech dob. Pojď.
2: Mě tak napadl úplně syndrom snob, je to taková stará pecka Aspekt noci. Nevím, okay. Jestli znáte, mladí určitě nebudou znát, ale na tom jsem vyrůstal.
1: Na tom jsi vyrůstal. No jasný. A je to jako tvůj úplně nejoblíbenější tady tenhle ten track, Aspekty noci, anebo máš ještě něco od syndrom snob?
2: To určitě ne, ale je to jeden asi z nejznámějších.
1: OK, tak pojďme si připomenout.
2: Super, děkuju, měj se, krásný den.
1: Díky.
3: Chci být na noci, tak. Už pro ten noci, chci padat do noci, už pro ten noci, jděte se noci a svoboda.
1: Takže rozhodně tenhle ten track si dávejte, myslím si, že to je úplná pecka. No a já už to tam jdu jenom zapsat. Díky moc, Martine, a jdeme teď dál, a to na dopravu.

0: 30. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Plzni v ulici Majerova. Dál se přesouvám na dálnice, tady nám poskakuje Cínovecká při nájezdu na D7, čekej tady kolem 10 minut navíc. No a co se týče samotné Prahy, tak tady máme nehodu na jižní spojce, no a potom taky v ulici Tunovská. To je ode mě zatím z dopravy vše, ale pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu

0: informace na www.offseason.cz.
1: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Sose. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spain.
2: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od 20. června u toho.
3: Sedím v Barceloně, páje unikóně, písek moře, more, neptej se mě, co je.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a samozřejmě další hoďka komunikátorů před náma, takže rozhodně neváhej a zavolej si taky o svůj track, a to na čísle 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku. Těším se, co tady budu hrát. No a co spolu probereme? Probereme spolu Pilates. Já Pilates miluju, na Pilates chodím fakt ráda. No a teď by mě zajímalo, tyjo, co ty schválně, no, jestli chodíš, nechodíš na Pilates, protože myslím si, že výmluva toho, že seš muž a proto na Pilates nepatříš, není vůbec pravda. No a proč to není pravda? Tak o tom tě přesvědčím už za tři tracky. Teď tady mám ještě jednu nominaci, no a tu přímo od Franty. Franto, nominace 100 nejhitů CZSK všech dob, pojď mi.
1: Čau, Franta, měl bych ještě nominaci H1 šéf, milujem, holkám před 20 rokama se to strašně líbilo a je to pecka do dneška.
0: Oh yeah!
2: Žádu plné strachu, plné slz, plné šťastě, plné lásky, plné nekonečný můz. Levé oči blůdí a tímto světom...
0: Díky moc, Franto, musím říct, že já se nad tímhle trackem taky dojímám, takže jsem ráda, že ho tady můžu zapsat do naší stovky, no a ty spinnere rozhodně neváhy a dál mi posílej hlasovky nebo telefonuj a nominuj tracky do naší top stovky CZSK hitů. No a já tady mám ještě song na přání, tak prosím tě, Honzo, co to bude?
3: Ahoj, tady Honza, já bych zahrál pro všechny Mariánských lázní, takže včetně tebe, Vicky, Iza na rohu, a ať máte dobrý den, i když prší. Tak jo, čau.
0: Díky moc, Honzo, já prostě jsem Mariánsko-lázeňská, zdravím tím a s tím taky všechny lázeňáky. No a ty bláho, Honzo, užij si to tam, no a samozřejmě track ti zahraju, bude hned první v další hodině. Měj se krásně, ještě počasí. Dáme si, jak je zrovna teďka venku, no tak prosím vás, co si budem, prostě teď je to trošku marný, ale tak třeba se nám to ještě vylepší. Momentálně máme v Praze nějakých 13 stupňů Celsia zataženo, dokonce má i pršet, ve zbytku republiky se taky držíme kolem té 13 a prší. Jediný, kdo má štěstí, je tady, koukám, Moravskoslezský kraj, tak tam. Takže to znamená, že čím víc teda jedeš ten v tomhle tom případě na východ, tak tam je hezčí počasí. Je mi líto, Honzo, v Mariánských Lázních by mělo pršet totiž taky. No ale když se podívám dneska odpoledne, tak to už budeme na tom všichni stejně špatně, to už bude pršet v celé republice, bude kolem 19 stupňů Celsia. Ale víš co, aspoň nám pořádně prostě pokvetou kytičky a každý bude mít teďkom prostě obrovský rajčata a papriky. Hele, to bude úroda, to bude paráda.
4: Spin Radio.
5: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
6: Radio Spin, Death Dabo. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Rádio Spin Dance Double.
7: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
8: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
9: PTK, H16, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
8: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
9: Už 6. a 7. června v Praze. Prague 420. 20.com.

Radio Spin, Vicky tady s tebou a taky další samozřejmě komunikátor, takže rozhodně neváhej a volej si taky o svůj song a to na čísle 210 32 30 30. No a já ti teďkon řeknu o fitku. Chodím totiž makat pravidelně, ale prostě cvičit solo mě nebaví, tak chodím na skupinový lekce. No a oblíbila jsem si teďka Pilates a tam je jasný, že jsou teda jen ženy. Tam na muže jednoduše nenarazíš. Mně to přijde škoda, teď jsem dokonce zjistila zajímavou věc, protože ono to, že jsou tam na tom Pilates jenom ženy, není vůbec jasná jako jasná akce, protože původně Pilates vzniklo jako trénink pro muže, jo? Vzniklo totiž během první světové války a Josef Pilates, který je zakladatelem, tak myslel tyhle cviky na budování síly, kontrolu těla a hlavně pro rehabilitaci mužů během války. Takže tohle cvičení začalo být spojované s ženama až mnohem později. Však taky já furt říkám, že je to totálně drsný trénink, ze mě vždycky leje, já jsem úplně zničená. A furt jsem si říkala, ty bláho, to je prostě dělaný jak pro člověka, který by měl mít jako sixpack a ten já nikdy mít nebudu. No tak teď už tomu rozumím. To znamená, že pánové, prostě vemte, nebo ženy, vemte svoje manžele, přítele, bratra, strejdu, vemte je na Pilates, jo. Prostě pánové, nechte se, dejte si předtím maču, prostě nalaďte se, no a potom nabíjejte na ty Pilates lekce, protože třeba mě osobně by to dodalo motivaci se trošku ještě posnažit, no. A potom si můžeme dát ještě jógu. Radio Spin.

ještě nedávno seděli v lavicích na Gimplu a poflakovali se po letni. A teď? Teď je znát celý Česko. Další hudební víkend je tady. A na

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a já tady mám ještě osvícenýho Frantu, kterýho potřebuju pustit. Vyjádřil se nám totiž tady k Pilates.
2: No, já jsem se chtěl vyjádřit k tomu Pilatesu, já to doporučuju, protože jak chlapa bolí u práce záda, nebo jak má kulatý záda, nebo něco, jo, tak to je okružně super věc, protahovačka. A můj brácha dělal trenéra ve fitku, potom to chtěl začít dělat zdravě, tak dělal zdravé záda. A mě to pak jako tělo narovnalo záda, a i když cvičím s činkama, tak se k tomu umím postavit, nachystat si to tělo k tomu, jo. Ono to taky je docela věda, jo. Stáhnu křížovou kost, lopatky dolů, vytáhnu hlavu, jako roztáhnu ty lopatky od sebe, lopatky, obratle od sebe. Jo, no, já to doporučuju.
1: Díky moc, tyjo Frantu, musím říct, ty jsi opravdu náš osvícený muž a já říkám prostě, pánové, přesně tak, to cvičení je dělaný pro vás, to znamená, že předtím, než se pouštíte do takových těch těžkých strojů, tak ono možná někdy jako zacvičit si s vlastní vahou je taky dost velká výzva, bych řekla. No a víte co, prostě ženy vždycky ví, co je nejlepší, jo, takže my ženy jsme pochopili, že to je Pilates, no a až přistoupíte na to, že ženy mají v tomhle tom směru vždycky, samozřejmě, jako vždycky, mají pravdu, tak přijdete na to, že taková yoga je opravdu game changer a to vám taky změní život. Takže díky moc, Franto, že jsi dával vědět víc takových osvícených mužů jako ty. No a teď máme trek na přání a to Denču. Denčo, co to bude?
3: Oh, já jsem Denča a chtěla bych zahrát Bych Stepper od PTK, klasiku pro mýho bratra, protože Patrika miluje a pro zbytek rodiny.
1: Jasnačka, tak mám tady Patrika pro tvýho bráchu Denčo, taky pro tebe, pro celou rodinu, no a pro všechny, kdo si jdou teďkon užít Big Steppera, Radio Spin.

hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia

0: cestovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se děje?
0: Co se děje? Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Lift it up. Bla bla bla bla bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Nominace.
1: A máme tady nominace na 100 největších CZSK hitů všech dob. Takže rozhodně, spinnere, ty neváhej a ještě mi telefonují 210 32 30 30 a nebo posílej hlasovky, ať víme, jaký songy jsou takový legendy, že musí vstoupit právě do naší top stovky. No a já už tady připomínám Kozyho, který tady měl rozhodně tip.
2: Čau, tady Kozy, v top 100 CZSK bych určitě rád viděl India Witch Léto.
3: Hej, jaký máme venku počasí a téma songu je, za oknem nemrzne, tak zarýmujem o létě.
1: Jo, to je prostě taková pohodička, to mě vždycky hodí do klídečku. No a potom máme další.
4: Nominoval bych India Witch Tvojí čtvrtí.
1: Jasný, Jakube, máš to mít? Takže spinnere, pokud chceš i ty nominovat, tak rozhodně neváhej a ozvi se. Díky moc.
0: Víc

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Českých Budějovicích na Husově třídě. Dál se přesouvám na dálnice, tady nám poskakuje Lipská při nájezdu na D7, čekej tady kolem nějakých 7 minut navíc. No a teď už se přesouvám do samotné Prahy a tady nám poskakuje Štěrboholská spojka a to kolem 5 minut navíc směrem na D1. No a zasekaný je i centrum, včetně Wilsonovy, tady máš taky kolem nějakých 7 minut navíc. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět mě a spinnerům 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: jsme Rádio Spin. Československý underground.
1: Yeah, Markus Rác pro Rádio Spin.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. It's okay, okay.

0: Vicky tady s tebou a samozřejmě tvoje tracky na přání. No a já už tady mám vzkaz od dalšího spinnera.
1: Ahoj, jmenuji se Krištof, chtěl bych zahrát od Oriona Na pláži a chtěl bych to zahrát všem, co teďka poslouchají a jsou v práci a chtou si vylepšit den.
0: Je, to je úplně paráda. Díky moc, Krištofe, že si vytáhnul takhle Oriona a jeho Na pláži, protože teď si myslím, že si všichni můžeme dát takový jako moře vibe, bych řekla. Teď se všichni můžeme tak jako vyklidnit, podívat se ven. Vlastně tam je taky teďkon jako hodně vody. Sice ne moře, lehce deštivo, ale každopádně já prostě slyším ten příboj a jdeme si to dát na pláži. Radio Spin, užívejme. Radio Spin, jedem.

náš Radio Spin. Právě nám tady Dekon zahrál úplně skvělý The Humpty Dance, který mě vždycky úplně roztančí, tak doufám, že ti to teďkon úplně rozzářilo tady ten dnešní den, i když nám trošku prší, takže prostě vnitřně si dost vibíš. No a co probereme společně v příští hoďce, tak prosím vás, tohle bude trošku na pány. Pánové, sáhněte si do svědomí, jaký je váš nejoblíbenější koníček. No, schválně, odpovězte si, případně ještě mi dejte vědět, ať to tady můžeme společně pozdílet, protože už za chvilku ti prozradím, který koníček je podle žen ten nejvíc přitažlivý koníček, který jako muž můžeš mít anebo provozovat. Takže, pánové, tohle bude taková rada pro vás a schválně, jestli se v tom teda my jako ženy najdeme, tak budeš mrkat na drát, to teda jo. Teď si dáme ještě počasí. Tak prosím tě, teďkon máme v Praze nějakých nádherných 13 stupňů Celsia, ve zbytku republiky to stejné v podstatě prší všude. Dneska bude až 19 a bude late jako z konve, no a když se podívám na sobotu, tak tady je to paráda. To znamená, že dneska se pořádně vyprší, dneska nech pořádně to počasí, ať se mračí, protože zítra už se to na nás bude zase smát, takže v pohodě,

aby splním můj joint. Snažím se vypnout hlavu. Teď žádný studio, jdu z baru do baru a z baru do Prahy pak plava. Ta čůza byla fakt fresh, chutila jako ananas.

0: posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a já tady pro tebe mám hodně dobrý infospinere. Říkáš si někdy, tyjo, ty ženy, ty jsou tak komplikovaný, čím bych je mohl zaujmout? No tak mám tady pro tebe odpověď. Ano, jako žena ti tady teďkon dám takovou radu, odpověď, ale zároveň to teda vychází ze studie, jo, takže pozor, dělali na to dokonce i nějaký výzkumy. Řeknu ti zálibu, která je podle žen tím nejvíc přitažlivým koníčkem, který muž může mít, ale ještě předtím tady mám spinnery, který s námi pozdíleli svoje nejoblíbenější koníčky. No tak schválně, jestli by se to sešlo s úspěchem žen. Prvního tady máme Petra, nejkoníček, pojď mi.
1: Kaviti, takže můj nejoblíbenější koníček je nic, nedělání a prudění svojí starý. To miluju.
0: No tak musím říct, že určitě tohle by se dostalo do top desítky toho, co ženy nejvíc přitahuje z mužských koníčků. Ale ty Petře, ty hrozně dobře vaříš a mimochodem to se jako umístilo v top desítce, tak možná příště bych spíš zkusila uvařit tý svojí ženě gulášek. No a teď si tady dáme dalšího spinnera. Máme tady spinnera Michala, co to bude?
2: Ale když jsem byl mladší, tak můj nejoblíbenější koníček byl běhat za holkama a něco kutit rukama. A teďkon, jak jsem starší, tak to je jedině už rodina. To je ten nejhezčí koníček, co může člověk mít.
0: Michale, já musím říct, že to je nádherný a věřím tomu, že tvoje žena, matka tvého dítěte, tak ta musí být nadšená, ale jako představa toho, že tohleto by si napsal někam na seznamku. Můj nejoblíbenější koníček je prostě rodina, tak by člověk byl jako, jo, ale už s někým jiným, tak to teda nevím. Takže Michale, ale ty už jsi zadaný a šťastně, takže cením a jedeme dál. Máme tady ještě jednoho Michala.
3: Čau Vicky. No hele, ohledně těch koníčků, já bych to viděl tak, že top trojka budou čtení, fitko a nic nedělání. Čím jsem starší, tím je lepší dělat úplný prd. Takže tak, hezký den.
0: Uhu, Michale, ale ty si na to úplně kápnul. Je to tak, do té naší topky z největších, je rozhodně, tam patří čtení, takže přesně tak, čtení je za přitažlivý označilo 98,2% žen a já teda musím souhlasit. Takže pánové, je to tady, je to jasný. Až pojedete metrem, busem, tramvají či vlakem a pokud nejezdíte běžně, tak věřte mi, udělejte si tu jízdu. Pokud chcete zaujmout ženy, tak si vemte knížku do tlapky, obal nějaký fancy knížky podle vlastního gusta, ale vzala bych nějakou velmi zadumanou filozofii. No a věřte mi, že to je největší kočkolap. Kam se hrabe nějaký fáro, jo? Prostě nějaký Lamborghini. Who knows, who cares prostě. Ale ta knížka v ruce, pánové, to je něco. S tím já souhlasím. No ještě tady máme taky hru na hudební nástroj, cizí jazyky, bonjour. Potom práci se dřevem, malování či psaní. Takže, pánové, tady jsou všechny indicie k tomu, jak oslnit ženu, jak mít ten nejvíc atraktivní koníček, tak já věřím, že teď to chytnete za pačesy a můžete se v tom začít zdokonalovat už teď, ale víkend, bezvadný čas na to začít s nějakým novým, přitažlivým koníčkem. Mimochodem, to vaření, to se vždycky počítá. Radio Spin.

0: jsou levý.
1: Setřevý táta to neví.
2: Kurva, kluci, předrážejte to!
3: Já to předražíme!
0: Co to je? To je předražená. To je jako draže, nebo co? Dražba Luna Park.

0: tebou treky na přání. No a já už mám na drátě teďkon Jirku. Čau, Jirko.
1: Čau, Vicky.
0: Čau, prosím tě. Jak ty víš, tak v téhle hoďce jsme probrali ten nejatraktivnější koníček v očích žen, který muž může dělat. Takže ještě jednou, co to je?
1: Je to knihomolství.
0: Je to knihomolství, přesně tak. To znamená prostě knížku do ručky a jedeš. Jirko, prosím tě, přiznej se, balil jsi už někdy nějakou ženu na knížku?
1: Hele, já si myslím, že když já jsem čet Slavikář, což je asi to jediné, co jsem přečet, tak v té době jsem vůbec jako neměl ponětí, na co to funguje.
0: To jsi byl ještě neznalý, to jsi byl ještě prostě malej, jasný, ale pak jsi pochopil, že prostě opravdu jako zvát ženu domů na svoji velkou knihovnu je podle mě fakt jako hodně game changer.
1: Dřív to byla sbírka motýlů, teď je to velká knihovna.
0: A teď je to knihomolství, nebo můžeš být jako pojď ke mně domů, mám doma hodně knížek a ona bude jako já jsem spíš na motýly a ty budeš jako mám tam taky hodně molů.
1: Jo, dalo by se to tak udělat, přesně, no.
0: Můžeš mít oslý můstek.
1: Jedno s druhým.
0: Vždycky, ale. Já tady mám ještě jeden dotaz od Tonyho, takovej fundovaný, pojďme si ho pustit.
2: Ahoj, Vicky, prosím tebe, stačí, když si vezmu nějaký třeba román od Jula Verna a budu jenom dělat, že ho čtu a budu jezdit s tou knížkou z koneční na konečnou?
0: A to je otázka, že jo, Jirko? Já jsem se nad tím jako zamýšlela a řekla jsem si, jako na jednu stranu proč ne, číst to vůbec nemusíš, ale na druhou stranu proč Žila Verna, protože jako upřímně kdo to četl, Jirko, četl jsi Žila Verna?
1: Určitě ne a myslím si, že taková ženská není blbá a že to prostě na to chlapovi pozná, že prostě hraje levou.
0: Jako, to je taky možnost samozřejmě, ale já jsem v tomhle taková naivní, já bych si třeba nevšimla, jo, ale na druhou stranu si říkám, že by mě zrovna tahle knížka úplně nezaujala, ale co třeba taková encyklopedie dinosaurů? Pozor. Tak to, kdyby někdo vozil sebou, tak já ti říkám, že to bych se teda zapojila, že to bych se zeptala, byla bych jako, hele, pardon, ale ty dinosauři tady, co to je, jako, a tady toho znám, to je Tyrannosaurus Rex, hele, to je podle mě docela ultimate jako kočkolap.
1: No tak asi on, tak ty bys si rozuměl určitě s Rosem, no, s přátel.
0: Je to tak, to je prostě podle mě, to je jako vysněný přítel všech žen vlastně, všichni si vždycky představějí Rose, jak jezdí s knížkou encyklopedie dinosaurů v MHDčku. Takže tak. Takže to vlastně radím všem mužům, kdo chtějí tu knížku opravdu pušnout a jezdit s ní, tak rozhodně něco, kde je hodně obrázků, aby se mohli zapojit i kolem jdoucí a kolem sedící. Tak.
1: Já to říkám Slavikář, tam bych je pohledal.
0: Tak ty jsi to samozřejmě rozkódoval, Jirko, už na základce v první třídě. Tak prosím tě, povídej, co bude za song?
1: Hele, dáme si do toho ošklivého počasí, prostě od Ektora Upgrade, ať se nám to trošičku roztrhá a bylo by zase hezky.
0: Tak jo, dávám to tam. Takže pro všechny a pro krásný počasí. Tobě krásný víkend, Jirko, čau.
1: Tobě taky, Vicky, ahoj.
0: Ahoj, Radio Spin.

0: Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace.
1: Vicky tady s tebou a samozřejmě pokračujeme dál v nominacích. Tak já už tady mám teďkon Šimona, co to bude?
2: Čau, tady Šimon. Mezi 100 nejlepších CZSK rapových hitů by podle mě rozhodně měl patřit Hector a jeho single Zmiz.
1: Jasnačka, no a co tady říká Krištof?
3: Ahoj spineři, chtěl bych nominovat drvivou menšinu, co tu máme dnes. A je to hodně starý song, který jsem poslouchal, když ještě nebyla taková konkurence.
1: OK, díky moc za všechny nominace, mám to tady zapsaný. No a spinere, pokud ty máš ještě nějakou legendu, kterou tam rozhodně nechceš opomenout, tak teďkon je ten čas, volej 210 32 30 30 a nebo mi posílej hlasovky. Díky moc.

Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Brně, a to v ulici Jihlavská. Dál se přesouvám rovnou do Prahy, protože tady máme nehodu na Brněnský směrem z Prahy. Tady rozhodně čekej zdržení, už teď to tady svítí červeně. No a nehoda je taky u Malostranského náměstí, jinak to vypadá, že Praha je celkově trošku jako taková našťouchaná, bych řekla, v tom centru, takže určitě čekej tady menší, větší zdržení kolem pár minutek. Každopádně prostě páteční Praha, však to znáš. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo mi pošílej hlasovky. Díky moc za to.

0: na rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a samozřejmě další tracky na přání. No a já už tady mám Petra, kterýmu můžeme všichni závidět.
2: Tady Petr, jestli můžu, tak bych si dal jeden verbální atentát. Dneska máme pátek a já za hodinku končím. Jupí, tak se mějte, čus.
1: Jo, hele Petře, myslím si, že všichni cítí závist, ale já teda musím říct, že taky za hodinku končím, takže jsme na tom teďkom stejně. Každopádně teď ti k tomu dopustit taky tvůj oblíbený verbální atentát, no a já už ti přeju, aby ti za chviličku začal tvůj vysněný víkend. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě před náma už poslední hoďka komunikátorů, takže můžeš se těšit na ASAPa Rockyho, který ti teda úplně vytře zrak, protože se rozhodl vyzvat na rap battle úplně neskutečně jednoho politika. Takže o co se přesně jedná, to ti povím už za 3 tracky. No a teď bych ti ještě ráda připomněla, že za chviličku nám končí tenhle ten týden, minimálně ten pracovní, už se nám pomaličku krátí. No a už se zase blížíme k dalšímu týdnu a to znamená jediné, náš spin komisaře rap Maty zase vyjede do ulic republiky a zase bude kontrolovat tebe, spinere, jestli opravdu poctivě posloucháš naše Radio Spin. Já bych teď ráda připomněla, jak to probíhalo v úterý, tak co? Jaký to bylo ve Štětí?
1: Čau Vicky, tady spin komisař rap, je to přesně tak, už jsem tady ve Štětí na místě a se mnou už je tady u drátu Tomáš.
2: Ahoj, čau, zdravím, byl jsem parádně překvapený, protože nikdy jsem nic nevyhrál, nikdy v žádných soutěži, takže tohle je moje taková prostě premiéra.
0: Jaký je tvůj příběh s naším rádiem?
2: No, začalo to vlastně před pár lety, kdy jsem jezdil s jedním kamarádem na obědy, který vlastně v autě vůbec nic jiného než spin neposlouchá. A pak v práci moje kolegyně, která je obrovská faninka, a já jsem začal spin poslouchat taky v autě, že jedu spin v autě a prostě paráda, no.
1: Tigry jsou předaný, samozřejmě merch taky, takže krása, všechno se splnilo a já jsem ready pomalu vyrazit zpátky domů.
0: No tak tady je to úplně jasný, že jo? To znamená, že jak se rozšiřují řady spinnerů, úplně jednoduše, prostě pojď vozit lidi autem a u toho si prostě dej to naše rádio na max a prostě pojedete totální hiphopy, rapy, no a u toho si pořádně zavajbíte a taky lidi v tvém okolí, tvoje blízká rodina, přátelé, kolegové z práce, všichni zjistějí, jaký tady společně jedeme pecky a bomby. No a potom se rovnou můžeš přihlásit právě do naší soutěže, protože to už budeš prostě znalej spinner a zaregistrovat se na program@radiospin.cz, napíšeš nám jméno, příjmení, telefon a adresu, kde Radio Spin potom posloucháš, takže očekávám, že doma, nebo v kanclu, a nebo třeba na chalupě. Hele, víš co, takhle fantazii se meze nekladou, prostě kdekoliv, kde tě může náš Maty najít, protože samozřejmě tím, že máme takhle hodně nabitý songy, tak k tomu člověk potřebuje taky hodně energie, protože se většinou u toho jako hodně vlní, prostě, že jo, hej, bež bokem. No a na to je právě super ten Tiger. Energy drink Tiger, který dostaneš, když opravdu posloucháš naše rádio, a taky úplně skvělej merch v podobě trička s logem. Takže rozhodně s logem Tigeru za mě top strop. A teď už se přesuneme samozřejmě na počasí. La la la la la. Teď ti řeknu, jak je venku, je strašná zima. 14 stupňů Celsia a zataženo, ale je jako z konve v podstatě v celé republice. Dneska maximální teploty 19 a bude lejt jako z konve, ale neboj, zítra už se nám vyjasní. Hele, zítra už to tady dokonce vypadá někde, že bude čistě jenom slunce sluncovatý. 22 stupňů Celsia, no paráda, krása střídá nádheru.
3: Spin Radio. Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let asi zdravej, pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psanocaves.cz.
5: Sportovní fanoušci, máme svůj festival! 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu

0: Martiny Sáblíkové. K tomu koncert PSH a na závěr afterparty a jména jako Marené a TK27. 13. června, výstaviště Praha, festival Offseason. Veškeré informace na www.offseason.cz.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
2: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
3: PTK H16, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
2: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
3: Už 6. a 7. června v Praze. Prague 420.com.
4: Radio Spin. Československý

poslední hoďku komunikátorů a já mám pro tebe zprávu takovou vlastně napůl politickou a říkám, pojďme se inspirovat ASAPem Rockym, pojďme to tady zavést i u nás v České republice. O co se jedná? ASAP Rocky totiž chce rap battle, ale neuvěříš, koho vyzval. Starostu New Yorku. Jako proč? No protože chce být budoucí starosta New Yorku sám, no a teď by to rád natřel tomu stávajícímu, tomu, který je teďka. Tak zní ti to jako bizárek, ale pozor, pro tohle politika je to žádný stres a já jsem teda teďka mega zvědavá, jestli to ten starosta přijme. Teda on sám se nechal slyšet, že si myslí, že by ho ASAP Rocky jako rozsekal, jo, ale možná bych úplně ještě takzvaně, jak se říká, nestahovala trenky, brot je ještě daleko, protože týpek není žádný zelenáč na repový scéně, dřív aktivně působil pod přezdívkou Mr. Cardamon a rozjížděl velký repový jako treky, takže za mě proč ne, že jo? Jinak tenhle battle by za mě fakt mohl být neskutečně hustej a já říkám ano, pojďme to zavést i u nás tady v České republice. Nikoho prostě nebaví vidět ty debaty, kde se politici hádají. Je to fakt nedůstojný. Já říkám, odteď chci rap battle. Chci, aby si to tam pořádně vorepovali. Je to zábavnější, ty urážky se aspoň budou rýmovat, bude to mít nějaký beat, nějakou štábní kulturu. A chci být v první řadě, vezmu si na to popcorn. Mic drop. Radio Spin.

Ještě nedávno seděli v lavicích na Gimplu a poflakovali se po Letni. A teď? Teď je znát celý Česko. Další hudební víkend je tady. A na Rádiu Spen ho s tebou stráví týpci a typka z Letní.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: A jedeme dál pecky, no a já už tady mám vzkaz od Boučise, pojďme na to.
2: Ahoj Vicky, pokud by šlo zahrát od PSH, já to říkal, tak budu moc vděčný a zároveň všem hezký víkend, ať se daří, opatrujte se.
1: Jasný, jasný, Boučisi, to by taky, hele, krásný víkend, pojďme si to tady teď udělat hezký ten pátek páteček a jak říkáš, já to říkal, Radio Spin, jdeme na to.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia Spin.

0: Pokračujeme ve skvělých nominacích. Mám tady hlasovku od Michala.
1: Ahoj Vicky, já bych chtěl nominovat do TOP 100 Divoký západ v rytmu THC, ať to tam opravdu je. Protože za mě to tam patří bez debat.
0: Bez debat, rozhodně to tady mám v nominacích napsaný. No a teď dáváme tady Vencu.
2: Čau, tak já si myslím, že do nominace by to mohl být od Smeka Meskal.
0: Ale jo, hladovej, jako bych nikdy nežral, neunavnej, jako bych nikdy nespal, něco jak Meskal. Tak rozhodně, tenhle ten track si tam dáváme taky, díky Venco. No a ještě Léňa.
3: Ahoj, tady Léňa. Určitě tam nesmí chybět Refu a Zábava. More bude zábava, protože to je legenda spinu. Ahoj.
0: Díky moc, máš pravdu. More bude zábava, ať chceš nebo ne. Takže jdeme na to. A teď už si dáme teda dopravu. Díky moc za nominace. A rozhodně ještě pokračuj dál, protože ještě jsou stále nominace otevřený. Top 100 největších CZSK hitů všech dob. Tady na rádiu Spin. Chyby

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu. Nehoda je v Brně na ulici Jihlavská. Dál se přesouvám na dálnice. Tady máme nehodu na D35C na 167. kilometru ve směru na Olomouc v okolí Vysokého Mýta. No a na D35C bohužel ještě zůstaneme, protože nehoda je taky na 282. kilometru. Též ve směru na Olomouc, a to v okolí Přáslavic. Teď máme tady crash ještě na D55C, a to na 32. kilometru ve směru na Olomouc. No a tady je nehoda v okolí Otrokovic. Teď už se přesouvám do Prahy. Tady máme nehodu na Teplický, potom taky v ulici Zenklova. No a 10 minut navíc čekej na Patočkově směrem na D5. To je ode mě z dopravy vše. A pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně tyhle čerstvý informace předej mně a spinnerům na čísle 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin
2: Radio.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od 20. června u toho.
3: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafakt, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Sose. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spain.

0: Máme pro Stelu. Takže Stelo, co to bude?
1: Dobrý den, já jsem se mi uštěla, abych pro mě, pro Stelu bych chtěla I like a Moped Moped písničku.
0: To tak úplná paráda, jasnačka. Takže tady máme krále Jelimono a taky krále Juliano. Každopádně Madagaskar je opravdu jako můj nejoblíbenější animovaný film, jeden z těch nejoblíbenějších. No a musím teda říct, že track I like to move it je totální banger, takže pojďme si to spolu tady užít, jdeme to nakopnout. Díky moc, Stelo, krásný víkend, ahoj!
2: Viki, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
3: Radíš Radio Spin a komunikátor s Viki.

0: All About You. No a já už se s tebou tady pomaličku loučím. Komunikátor nám končí, ale Spin Extra s Jirkou začíná. Čau, Jirko.
1: Čau, Vicky. Čau, spineři.
0: Čau. Hele, pátek. Tak co, jak se cítíš?
1: No skvěle, jak říkáš, páteček tady máme. Venku teda není úplně hezky, ale i tak máme páteček, tak co víc si přát?
0: Ale i tak to tady samozřejmě rozpálíte teď.
1: No, jasně, samozřejmě.
0: Já teda musím říct, že mám obrovskou radost normálně. Mně přišlo tričko tady, přímo do studia. Ty to totiž dokonce vyzvednu.
1: Já už ho vidím.
0: Ty už jsi ho viděl. Pro všechny posluchače, kteří neví, prostě jeden náš posluchač, PT, teďkon vydal nový song, který se jmenuje Já tě prostě love, baby.
1: OK.
0: A normálně tohle ten nápis mám teďkon na takovým černým tričku. Mám tam červeně love a je to úplně skvělý tričko. Musím říct, jako fakt superovej merch. A já chci ještě jednou tady do éteru říct PT mu prostě skvělá práce, že mu přeju prostě do jeho další repový kariéry jen to nejlepší a děkuju za tričko, protože je za mě skvělý.
1: Já, jestli PT poslouchá, tak bych se chtěl zeptat, jestli bude teď tričko jako úplně ke každý písni, nebo jestli bude třeba i experimentovat s jinýma kusama oblečení.
0: Hele, to je otázka, ale vlastně mě tady napsal další song i tričko bude.
1: Okay.
0: Takže bude další song a bude teda tričko. Bude tričko, nebude to teda přímo...
1: Nebudou to punčocháče.
0: Punčocháče. Ale třeba jako za mě třeba ponožky jsou taky jako skvělý merch.
1: Jako ponožky jsou skvělý, že
0: jo? A Tyler, the Creator, to udělal. A no. Udělal podle mě dobře.
1: A jak mu to jde na dračku, no? No tak zároveň ještě, jestli teď třeba PT poslouchá, tak mu můžu třeba tady na ní taky apelovat, aby poslal přihlášku do našeho pořadu Československý Underground a krom svých triček nám tady taky přivez trochu svý hudby.
0: Přesně tak, takže PT, hele, vidíš to, máš to přímo od Jirky, tady pozvání, takže se mu ozvi. A samozřejmě to platí i pro všechny ostatní undergroundové repery, aby se přihlásili k Jirkovi, prosím tě, na jaký mail?
1: Je to cz.sk@radiospin.cz.
0: No tak to je úplná pecka. No a potom tady můžete bejt s Jirkou ve středu, vlastně, že jo, vždycky
1: je
0: každou
1: to, je
0: středu.
1: To každou středu v 8 hodin, vždycky tam je takový krátký rozhovor a samozřejmě pak je ale hlavní live rap přímo tady ve studiu.
0: A to je právě totální pecka, takže pokud si ještě nenaladil, tak rozhodně doporučuji ladit, protože to jsou vždycky jako skvělý nový jména, skvělý nový témata, ty rapy prostě ještě zatím, kterým nedostali tolik toho prostoru a tady pro ně právě je. A právě můžou zazářit.
1: Je to přesně tak, je to prostě spotlight přímo tady pro lidi, na který se ten spotlight často nedostane.
0: Přesně tak, takže ještě jednou tady dávám shoutout tady Jirkovi a jeho pořadu a samozřejmě všem, kteří se na něm potom podílí. Jinak, Jirko, prosím tě, co nás dneska čeká a nemine?
1: Tak my se hned v první hodince podíváme na OKTAGON, protože zítra nás čeká další gala večer OKTAGONu, máme tam dost zajímavý zápasy, takže o první hodinku to odstartujeme takhle sportovně.
0: Hezky, no dobře, takže spousta sportu bude, já už ti jenom řeknu, jaký k tomu budeš mít počasí. No, ošklivý, co si budem. Dneska bude odpoledne až 19 stupňů Celsia a bude lejt jako z konve a celý den, ale zítra už se nám doprší a už bude jenom hezky, což
1: tak
0: je fajn.
1: To je fajn.
0: A bude příjemných 22 stupňů.
1: Já myslím, že na sobotu krása.
0: Já si to taky myslím. Tak jo, tak krásný víkend přeju všem spinnerům. Užívejte tady ještě samozřejmě s Jirkou pátek, páteček. No a já se budu těšit zase v pondělí. Ahoj!
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu,

Přeju ti příjemný páteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pořadu Spin Extra. Máme tady pátek, já pro tebe tak budu mít takový pravidelný tipy na akce, jak hudební, tak si řekneme taky i o dalším galavečeru Oktagonu, o kterém jsem se tady už zmiňoval pár minut naspátek. Čeká nás taky samozřejmě páteční pátračka, kde si zahrajeme na detektivy, budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku, taky tě neochudím o pravidelnou hitparádu Spin Fresh Hits, tam se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás posluchačů Rádia Spin. Taky připomínám, že tu stále můžeš nominovat tracky do žebříčku stovky největších hitů československých scény všech dob. No a můžeš nominovat buď to pomocí našeho čísla, nebo taky pomocí naší mobilní aplikace. A úplně stejným způsobem tady můžeš taky i ladit svoje oblíbené tracky přímo sem do éteru. Tak jo, já se budu těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu, no a my už to můžeme odpálit. Páteční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

0: Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede hasl. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopný věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to více ti musí vracet. Někomu stačí

Posloucháš Radio Spin, už zítra proběhne další gala večer Oktagonu, bude to gala večer s pořadovou číslovkou 89, proběhne to v Typos aréně v Bratislavě. Vidím tam, že tam budou opravdu zajímavý fajty, já bych určitě vyzdvihnul fight, kde bude bojovat slovenský Paradízer versus taky Grant, to si myslím, že bude zajímavý fight a rozhodně taky určitě doporučuji se podívat na další celebrity fight, protože už dřív se tam objevil jeden celebrity match v Oktagonu, kdy tam bojoval vlastně Spicy Pája proti Ondřeji Raškovi. Tentokrát se proti sobě postaví Jakša proti Rasťovi. Jakša, by the way, je člověk, který je spojený taky s rapovou hudbou. Je to člověk, který spolu založil label Fuck Them, což je label, pod kterým některý ze svých prvních tracků vlastně tam vydával i 6ix9ine. Takže opravdu velký label, velký hudební zvíře, tak uvidíme, jaký zvíře bude i v kleci. Těším se na to, ty můžeš vyrazit buď to teda přímo do Typos arény, do Bratislavy, nebo samozřejmě můžeš sledovat taky přes pay-per-view z pohodlí domova. Tak to by byla trocha sportu, no a teď už se vracíme k hudbě. Radio Spin.

Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia Spin.

0: nominace.
1: Je to přesně tak, na Rádiu Spin tady hledáme stovku největších hitů československé scény všech dob. Tenhle celý žebříček, celou stovku v kuse pro tebe odvysíláme. To ještě ale předbíhám, teď tady máme teprve nominace, sbíráme tady od vás tracky, který by v tomhle žebříčku rozhodně neměly chybět. Takže si rovnou jdeme poslechnout, jaký tracky připisujete teď.
2: Hele, za mě by tam rozhodně nemělo chybět Pryč od Logika.
1: Legendární track, Pryč. Jedeš fake jako karma. Nemůže chybět, no a samozřejmě ještě si dáme nějakou nominaci, vybírám třeba tuhle.
3: Dar tady guma, hele, za mě v té stovce, 100% nesmí chybět Verbální atentát od Praga Union, protože to je prostě legendární track.
1: No jasně, Prago a jejich legendární Verbální atentát. Verbální atentát. Takže já samozřejmě připisuju, no a jestli máš i ty nějaký track, který by za tebe neměl v téhle stovce největších hitů československé scény chybět, tak rozhodně taky posílej svý nominace, buď to pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasové zprávy, nebo mi zavolej přímo sem do studia, a to na číslo 210 32 30 30.

0: 8.30.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak vidím tady aktuálně zdržení na D5C, postojíš si tady při příjezdu do Prahy, takže dávej na to bacha, bacha dávej taky na D7, 16. kilometr směrem na Louny, hlásí taky štosovačku, v neposlední řadě si postojíš taky na D1 u 80. kiláku směrem na Prahu. Regiony tak ty jedou úplně v pohodě, když se pak podíváme na silnice v Praze, velký zdržení tady aktuálně hlásí Štěrboholská spojka, která je teda zase na obou směrně. Postojíš si taky v Radlické ulici směrem na Dobřížskou, Kulaťák v Dejvicích, i tady vidím lehký zdržení, Bubenečský tunel směrem na Holešovičky, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš, takže jezdi hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě mi to dávej vědět, já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
0: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Yeah.

0: odpoledne tady na Rádiu Spin hraju přesně podle tebe, takže tady samozřejmě můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. Mě už se tady pár minut naspátek dovolal Michal a nechal tu tenhle vzkaz.
1: Ahoj Jiříku, tak já bych poprosil písničku od Řezníka, Poslední exekuci, a bylo by to pro všechny spinnery a tím ten pátek už utečou a těší se domů zaražinou. Mějte se, čau.
0: Tak jo, přesně tak, vy všichni, co to ještě teď při pátku makáte, ať to jde hezky od ruky, ať se co nejrychleji můžete vrhnout na volný víkend. No a Řezníkovo Poslední exekuce právě teď letí do éteru.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Spin.
1: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co navždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šnersak, tak oba dva.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel

0: Posloucháš Radio Spin, dneska máme 5. června, svátek tak slaví Dobroslav, takže přeju jenom to nejlepší. Mimo jiné je to dneska taky den, kdy vydal nový album Smek, na tuhle desku se podíváme společně už za pár minut. Taky samozřejmě i dál hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Ještě než ale budeme pokračovat, tak se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně teda nějakých 18 stupňů plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Čekej, že celý dnešek až do nějaký 22. hodiny nás budou trápit lehký přehánky, takže na to určitě dávej bacha. Co se zítřka týče vlastně celého víkendu, tak tam vidím maxima jak v sobotu, tak v neděli na 23 stupních a nejspíš, doufejme, už by to mělo být bez deště.
1: Spin Radio.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
3: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
4: PTK H16, Elboy, Danshun, Michailov, Pain, General Levy nebo Debbie, Trapera Bernas LA.
3: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
4: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
5: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

Posloucháš Radio Spin, máme před sebou víkend, já tady pro tebe mám ale tip na víkend nadcházející, konkrétně to bude v sobotu 13. června. To totiž v amfiteátru pod hradem Loket proběhne první ročník rapový akce rapovýho festivalu Elbow Fest. Bude to teda open air akce, kromě teda hudby, tam bude taky spousta dobrýho jídla, pití a tak dále a tak dále. Co se těch vystupujících interpretů týče, tak tam vystoupí třeba Refuse. Bude tam taky Maniak. A nebude chybět ani Koky. Ten line-up je ale o dost větší, celý ho najdeš na Instagramu právě Elbow Festu, takže na to rozhodně mrkni, jen tak namátkou tady vidím třeba Jardu Oláha, Gintra, Čáva, Sausen a tak dále, takže mrkni určitě na to a připomínám teda, že už 13. června se to teda pod hradem Loket bude konat. My si tady v příštím týdnu zasoutěžíme o lístky, takže jestli chceš vyhrát taky lístky na tuhle akci, příští týden poslouchej tady Radio Spin, taky čekuj náš Instagram, kde se ovšem dozvíš jako první.

ještě nedávno seděli v lavicích na Gimplu a poflakovali se po Letni. A teď? Teď je znát celý Česko. Další hudební víkend je tady. A

Posloucháš Radio Spin, máme dneska 5. června, no a to je den, kdy s velkýma věcma přichází Smeg One, protože Smeg One dneska vydal novou desku. Je to deska stejnojmená vlastně, deska nese název právě Smeg One, najdeš tam několik tracků, mimo jiné taky několik zahraničních hostů, navíc dneska taky Smeg vystoupí v pražský Roxy, kde proběhne Smeg One Take Over, kde nejenže oslaví taky svoje narozeniny, který i zrovna dneska slaví kulatých 40 let, tak tam taky oslaví i drop týhle jeho nejnovější desky. Takže rozhodně to čekuj, už je k poslechu na všech streamovacích platformách. Kdyby si chtěl vyrazit ještě do Roxy, tak stále nějaký lupeny ještě tuším, že jsou, tak na to mrkni a vyraž se Smekem pobavit a taky oslavit jeho kulatých 40 let. Radio Spin!

Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia Spin.

0: hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace.
1: Je to přesně tak, hledáme tady stovku největších hitů československých scény všech dob. Aktuálně tady máme nominace, potom tady budeme hlasovat, no a samozřejmě tuhle celou stovku pro vás taky potom celou komplet odvysíláme. Mám tady další tracky, který teď do téhle stovky nominujete, tak si jdeme rovnou poslechnout, co tam teda za vás nesmí chybět.
2: Čus, tady Mike, hele, za mě by tam neměl chybět Proti vase Charlotou a Prosit nebudu.
1: Samozřejmě, připisuju. Mám tady ještě jednu nominaci, takže jdeme rovnou na ní.
3: Čau, tady Kaní. Hele, nevím, jestli už to někdo říkal, ale za mě určitě India Witch Stůj čtvrti. To tam prostě nesmí chybět.
1: Určitě, tenhle legendární track chybět nemůže. No a jestli máš i ty nějaký oblíbený tracky, který by za tebe neměly chybět v téhle stovce největších hitů československý rapový scény všech dob, tak rozhodně taky nominuji svoje favority, a to buď to pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasový zprávy, nebo taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak vidím tady aktuálně zdržení na D1, postojíš si tady při výjezdu z Prahy směrem na Brno, se to tady štosuje až po nějaký 25. kilometr, dávej na to určitě bacha dávej taky na D8, 30. kilometr směrem na Prahu, hlásí taky štosovačku, jinak regiony, ty vypadají, že jedou v cajku, když se pak podíváme na silnice v Praze, velký zdržení tady vidím na jižní spojce, a to ve směru na Barandák, Štěrboholská spojka se štosuje obousměrně. V Bubenečském tunelu vidím velký zdržení směrem na Holešovičky, takže na to dávej taky bacha. No a postojíš si taky v Kbelský ve směru na Hloubětín. Tak hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu.

0: 13. června, výstaviště Praha, festival Offseason. Veškeré informace na www.offseason.cz.
1: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refu, Jarda Olách, Maniak, Koky a Sose. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spain.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Radio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school

0: podle tebe.
1: Je to přesně tak, takhle při pátku tady hraju přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru hodit, můžeš ho tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace, nebo mi zavolej přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30. Já tady mám hromadu vašich vzkazů, takže jeden z nich vybírám a jdeme na to.
2: Bych chtěl nechal zahrát všem spinnerům a komu se líbí Feed Im Ryung, Feed Karel Gott od Bushida.
1: Tak jo, teď díky Martinovi, tady budeme mít trochu němčiny féteru, takže já to tam hážu, jdeme si to společně užít. Ty užívej pohodovej pátek.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, my i dál pokračujeme v pátečním Spin Extra. Už za hodinku nás čeká naše pravidelná páteční pátračka, kde si zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. Hned potom si dáme taky hitparádu Spin Fresh Hits, tam se pak podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. No a my než ještě budeme pokračovat, tak se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta aktuálně tady vidím hlásí 17 stupňů, čekej nejen v Praze, ale po celém České republice. Dneska až do nějaký 22. hodiny, že nás lehký přehánky budou stále trápit, takže bacha na to. Co se ale víkendu týče, tam už to vypadá, že by to mělo být bez deště, jak v sobotu, tak v neděli. Sobota tady hlásí maxima na 22 stupních, v neděli by to mohlo být až 23 stupňů.
1: Spin Radio.

0: Posloucháš Radio Spin, každý týden tady za váma, za posluchačema vyráží Spin komisař Rep, který kontroluje, jestli skutečně posloucháte Radio Spin. Když tě najde, jak ho ladíš, tak pro tebe bude mít na oplátku hromadu dárků, a to v podobě energy drinku od Tigeru. Jak Tiger, tak taky my za Radio Spin přihodíme taky nějaký merch, trička, samolepky, baťušky a tak dále a tak dále. Takže rozhodně už i na stopkách taky se je potřeba přihlásit, musíš se přihlásit na e-mailu program@radiospin.cz, tam napiš jenom svoje jméno, taky adresu, kde nás každý dopoledne posloucháš a kde tě Spin komisař Rep může dopoledne zastihnout, a v neposlední řadě taky svoje telefonní číslo. Tenhle týden tak se Spin komisař Rep vydal do Štětí, no a my si teď už jdeme poslechnout, jestli teda pochodil, jestli našel spinera, jak ladí Radio Spin, nebo ne.
1: Čau Vicky, tady Spin komisař Rep, je to přesně tak, už jsem tady ve Štětí na místě a se mnou už je tady u drátu Tomáš.
2: Ahoj, čau, zdravím, byl jsem parádně překvapený, protože nikdy jsem nic nevyhrál, nikdy v žádný soutěži, takže tohle je moje taková prostě premiéra.
3: Jaký je tvůj příběh s naším rádiem?
2: No, začalo to vlastně před pár lety, kdy jsem jezdil s jedním kamarádem na obědy, který vlastně v autě vůbec nic jiného než Spin neposlouchá. A pak v práci moje kolegyně, která je obrovská faninka, a já jsem začal Spin poslouchat taky v autě, že jedu Spin v autě a prostě paráda, no.
1: Tigry jsou předaný, samozřejmě merch taky, takže krása, všechno se splnilo a já jsem ready pomalu vyrazit zpátky domů.
0: Tak tady to vidíš, Radio Spin se prostě vyplatí poslouchat. Jestli seš taky jeden z takovejch smolařů, který nikdy nic nevyhrál, tak vidíš, že tady se to prostě může zlomit a právě Spin komisař Rep může být klidně tvoje taková první větší výhra. Takže ještě jednou připomínám, svoje přihlášky posílej na program@radiospin.cz. Chci tam tvoje jméno, taky adresu, kde nás každý dopoledne posloucháš, a v neposlední řadě taky tvoje telefonní číslo. No a kdo ví, třeba to už příští týden budeš právě ty, za kým Spin komisař Rep dorazí. Wake up.

Posloucháš Radio Spin, máme tady pátek, víkend je před náma, no a když tenhle nadcházející víkend budeš trávit tady s náma v éteru Radia Spin, tak tentokrát si v hudebním víkendu vezmeme na paškál takovou novou scénu, která tady tak vznikla. My jsme je pojmenovali Letenští týpci, no a můžeš se těšit na Gufrau. Taky na Mata 213. Teď je mega lipová, ale podoba se má mě. Nebude chybět ani čerstvá držitelka ceny Anděl Marie April. Nebo třeba taky Rohony. Tihle a samozřejmě další jména jako Julikoli, Lifer a tak dále budou ovládat éter v sobotu i v neděli vždycky od 9 do 7 hodin večer. Laď hudební víkend s letenskýma týpkama a taky typkou tady na Rádiu Spin.

Expert hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210-32-30-30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. Véteru rádi.

0: nominace.
1: Je to přesně tak, hledáme tady stovku největších hitů československý rapový scény všech dob. Tenhle žebříček pro tebe celý odvysíláme, to ale hodně předbíhám. Teď tady máme teprve nominace, tyhle tracky tady sbíráme, takže jestli máš nějaký track, který by za tebe rozhodně ve stovce nejlepších československých hitů neměl chybět, tak mi ho dej vědět, buď to pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasový zprávy, nebo mi cinkni přímo sem do studia na číslo 210 32 33. Mám tady od vás další nominace, tak se jdeme podívat, co připisujete.
2: Čau, tady Petr Helek, tý top stovce. Jednoznačně by tam měly patřit Pretty Gáče od Izo Empire, milion plus.
1: Obrovská hymna samozřejmě nemůže chybět. No a přesouvám se rovnou k další nominaci.
3: Ahoj, ahoj, zdravím vás z Liberce, tady s Hruskysem a s Bustisem a chtěli bychom nominovat Tombu Bombu, Špeky, když už začíná to léto, tak aby jsme to pořádně okořenili.
1: Jak říkáte, pozitivní letní pecka Špeky taky připisuju.
4: Slunce svítí jako před pár lety, zase jdu kolem holek, dávám čeky.
1: No a jestli máš i ty nějaký svůj oblíbený track, který by za tebe rozhodně neměl ve stovce největších hitů československý rapový scény chybět, tak mi dávej taky nominace, máš ještě možnost nominovat dneska, potom ještě taky celý víkend, tak to nepromarni a nahoď sem ještě svoje oblíbený pecky.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, na D1, vidím velký zdržení při výjezdu z Prahy, postojíš si tady až po 25. kilometr, tak na to určitě dávej bacha. Bacha dávej taky na D8, tady se to štosuje u 25. kilometru ve směru na Prahu. Příjezd do Prahy je pak zasekaný taky na D5, takže tady taky opatrně. Jinak ostatní dálniční tahy jedou v cajku, stejně tak v pohodě jedou i regiony. Když se podíváme na silnice v Praze, tak tady už to tak hezky nejede, tady vidím velký zdržení v Bubenečském tunelu. Štosuje se to tady směrem na Holešovičky, jižní spojka směrem na Barandák, tady nějakou tu minutu navíc taky nabereš. Štěrboholská spojka se štosuje obousměrně, Kbelská směrem ven z Prahy, i tady si postojíš. Vidím tady taky jednu nehodu, a to na Evropský, tak na to dávej taky bacha, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Radio Spin. Česko s

0: lepší a žrat jenom kejvy. Žrát jenom kejvy.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spine. Nejvíc repu v republice.
3: Yeah. Tohle

0: čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Já tady i dál hraju přesně podle tebe a teď už je tady se mnou na drátě Jirka. Čau Jirko.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak co tam nahodíme, co naladíme?
2: Dali bychom Bena Kristovala bomby.
1: Já už to tady mám připravený, no a budeme to někomu posílat.
2: Bude to všem Sparťankám, který jdou teď momentálně na trénink. A taky svýmu týmu Hostivice, který zítra odehrajou poslední zápas.
1: No tak dobře, tak já budu držet palce, ty se půjdeš taky podívat na ten poslední zápas?
2: Určitě, protože je trénuju, tak tam budu muset bejt.
1: Jasně, takže tam budeš muset bejt. Tak já budu fandit, ať vám to hlavně klapne, no a jedny bomby teď hážu do éteru. Měj se hezky, hezký víkend a zítra ať to kope.
2: Díky, díky.
1: Čau.
2: Díky taky, tam.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou.
3: Neříká Hector, loket v okno. Vypnul a neřeši do hovna. A

0: Nekorektum utrum.
1: Rádio Spin.
2: Raz, dva, jsem zpátky.
3: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

0: Přeju ti příjemný pátek, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Dneska máme 5. června, svátek tak slaví Dobroslav, takže přeju jenom to nejlepší samozřejmě. My teď před sebou máme hodinku, kde už se vrhneme na naší pravidelnou páteční pátračku, kde si opět tak jako zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. No a hned potom nás čeká taky hitparáda Spin Fresh Hits, tam si dáme 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Takže na to se vrhneme, ještě předtím ale taky mrkneme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 17 stupňů, stále počítej taky s tím, že nás budou trápit ještě lehký přehánky do nějaký 9-10 hodiny večerní. Co se víkendu týče, tak sobota i neděle vypadá, že by měla být bez deště. V sobotu tady maxima vidím na 22 stupních, v neděli by to mohla být až 23.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
3: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
4: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s tabou.
5: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
6: PTK, H1-6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debbie, Trapera, Bernas, LA.
5: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
6: Už 6. a 7. června v Praze. Prague 420.com.

Pohřešuje se jedna rapová deska, kterou tady teď společně budeme muset najít. Startuje páteční pátračka na rádiu Spin. Ztratila se teda jedna rapová deska, no a náš úkol, ten zní jasně, tuhle desku musíme najít, a to nejlíp i s pachatelem, který jí má na svědomí. K tomu by nám měly pomoct indicie, které tady před sebou mám v obálkách. Já je budu postupně otevírat, tak uvidíme, co tam najdeme. Takže jdeme na to, otevírám první. Tak první indicie nám prozradila, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2025. Takže dneska žádný old school rozhodně hledat nebudeme. Jdeme dál. Tady se dozvídáme, že se na té hledané desce objevilo 17 zvukových stop. Mám tady ještě jednu indicii, takže jdeme na to. No a tady nám to ten rybníček docela zužuje, protože tady se dozvídáme, že ten pachatel, který tu desku má na svědomí, tak je podle všeho z České republiky. Já teda zatím vůbec nemám tušení, co za desku a pachatele by to mohlo být. Jestli ale ty tušíš, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš taky volat přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut budeme v páteční pátračce pokračovat.

nedávno seděli v lavicích na Gimplu a poflakovali se po Letni. A teď? Teď je znát celý Česko. Další hudební víkend je tady. A na Rádiu Spen hostovou stránku

Na Rádiu Spin pokračujeme s naší páteční pátračkou, kde opět hledáme jednu ztracenou rapovou desku. My teda víme, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2025, je na ní 17 zvukových stop a pachatel, který má na svědomí, tak je podle všeho z České republiky. Mám tady další indicie, tak si jedeme rovnou otevřít. No, tohle myslím, že je hodně zajímavý. Tady se dozvídáme, že se na tom albu objevil jenom jeden jediný spolupachatel na featu. Jdeme dál. Teď tady mám, my teda už víme, že pachatel je z České republiky, tady se ale dozvídáme, že kořeny má v Kazachstánu. Mám tady ještě jednu zvukovou ukázku, takže já beru do ruky svůj diktafon a jdeme si to poslechnout. Dál bohužel ukázka nepokračuje, tak jestli už teď tušíš, co za desku a pachatelé tady dneska hledáme, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30.

Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia Spin.

0: Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace.
1: Je to přesně tak, hledáme tady stovku největších hitů československé scény všech dob. Tuhle stovku pro tebe taky samozřejmě celou v kuse odvysíláme. Teď ještě ale tady máme nominace, teď nám tady dáváte tipy, jaký tracky by v tomhle žebříčku rozhodně neměly chybět. Já tady už další vaší nominaci mám, tak jdeme na ní.
2: Čau, tady Véna. Za mě si určitě v top 100 zaslouží Beštejn 27, Zakázaný ovoce, pécka track.
1: Tak Štajna samozřejmě připisuju.
3: Dokud jsem neuchutnal, netušil, co chybělo.
1: No a jestli máš i ty nějaký track, který by za tebe rozhodně ve stovce největších hitů československé scény neměl chybět, tak pošli i ty svoji nominaci, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Můžeš ještě nominovat celý dnešek, pak taky ještě celý víkend, tak to rozhodně nepromarni.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin D1 hlásí opravdu velký zdržení při výjezdu z Prahy. Postojíš si tady skoro až po 30. kilometr, takže na to určitě dávej bacha. Bacha dávej taky na D8, 29. kilometr ve směru na Prahu hlásí taky štosovačku. Na D10 přímo u Prahy vidím obousměrný zdržení a na D11 je to pak zasekáno při výjezdu z Prahy a to až po nějaký 12. kilák. Regiony tak ty jedou úplně v pohodě, když se pak podíváme na silnice v Praze. Velký zdržení tady aktuálně hlásí jižní spojka, kde si postojíš ve směru na Barandák. Štěrboholská spojka se štosuje obousměrně. Kbelská směrem ven z Prahy, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Pražský okruh v okolí Řeporí, tady se to taky štosuje. No a co se nehod týče, tak aktuálně tady ulice Jana Želivského hlásí jeden crash a jednu nehodu vidím taky na Radlický ulici. Takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.
1: Radio Spin.

0: něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Z

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší páteční pátračky, kde jsme hledali jednu ztracenou rapovou desku. Bohužel už tady nemám žádný další indicie, který by sem vám tady do éteru mohl nahodit, takže si rovnou jdeme poslechnout vaše odpovědi. Co myslíte, že jsme tady dneska teda za desku a interpreta hledali?
1: Jiří, ahoj Ondřej, a je to Buka.
0: Tak Buka je podle mě správný směr, ale stále tady ještě nemám název toho hledaného alba, takže jdeme dál.
2: Jmenuje se to Já, mé druhé já a Kristýna.
0: Tady už to zní o něco lépe, jdeme si poslechnout ještě jednu vaší hlasovku.
3: Je to Buka a Já a mé druhé já a Kristýna.
0: A tady to máme stvrzený a samozřejmě je to přesně tak. Dneska jsme tady hledali Buku a jeho vlastně jediný album Já, mé druhé já a Kristýna. Těch správných odpovědí se tady objevila hromada, je vidět, že Buku máte zmáknutýho. No a když už jsme se s tím hledáním dali tolik práce, tak si rovnou i z téhle desky právě teď pustíme pár tracků do éteru. Takže já to tam hážu, ty užívej příjemný pátek, no a další páteční pátračku si dáme zase za týden tady na Rádiu Spin.

0: dnešní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, máme 5. června, svátek tak slaví Dobroslav, takže přeju jenom to nejlepší. Připomínám, že nadcházející hudební víkend tady v éteru bude ve znamení letenských týpků a taky letenský typky. Můžeš si pod tím představit Gufrau, Mata 213, Lifera, Rohonyho, Julikoli a tak dále a tak dále. Těm bude věnovaný hudební víkend, takže si to nenech ujít. Sobota i neděle vždycky od 9 do 7 hodin večer. Taky připomínám, že nás už teď čeká taky hitparáda Spin Fresh Hits. Tam se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků, a to podle vás, posluchačů Rádia Spin. Sám jsem zvědavej, jak jste ten žebříček proházeli tentokrát, takže za pár minutek už se na to vrhneme. Ještě předtím se ale taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta aktuálně hlásí teda 17 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Až do nějaký 20. 21. hodiny čekají, že nás budou trápit lehký přehánky, už by to ale to nejhorší mělo být za náma pro dnešek. Co se víkendu týče, tak to vypadá, že už by to mělo být úplně bez deště. V sobotu tady maxima vidím na 22 stupních, v neděli to bude dokonce stupňů 23.
1: Spin Radio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafakt, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Sosen. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.

0: Za minutu 5 hodin, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru rádia Spin.
0: Přeju ti pohodový večer, máme tady pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno, anebo taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvoji přízeň v největší repový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Loučíme se s Izem a jeho Hip Trust track, kde vlastně beat dělal nejnovější člen labelu Million Plus, a to KK. Držel se tady v hitparádě opravdu dlouho, dokonce se objevil i na zlatý pozici. Deska, tenhle track v hitparádě už ale bohužel končí. Big ass, úzký pas, whip, whip, whip, whip, hodně hip trust. No a rozloučíme se i s Matem a Marie April, taková nová vlna, která tady na naší scéně vznikla. Měli jsme tady track Se spálil se samplem tracku White Walls od Macklemora, dneska už ale track Se spálil taky končí. No a můžeme se na to rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady máme Nick Tenda a Nobodyho s trackem Perfect Trip. Pořádná partypecká, sample tracku Like G6, a sedlo si to opravdu hezky. Nick Tendo, by the way, nedávno oslavil taky 10 let od doby, co vydal svůj první track Neskutečná cesta. No a zanedlouho to bude taky 10 let, co label Million Plus oslaví 10 let, a k tomu bude vznikat taky samostatná kniha, která bude mapovat historii právě tohodle labelu. Teď už ale Perfect Trip, tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 13.

0: Fresh Hits. Místo 12.
1: Někdy si vítěz, jindy jsi loser.

0: Hits. Na 12. místě si tenhle týden slyšel Paulieho Garanda s peckou Evoluce Haranta, kde se Paulie poohlíží za celou svojí kariérou. Tenhle track poslal fanouškům jako takový poděkování za vyprodaný Fórum Karlín, kde Paulie začátkem tohodle roku oslavil 20 let na scéně. Teď už 11. Tady máme Maniaka a track z jeho desky Stream Tape. Je to track Vítězný oblouk, který se objevil na deluxe verzi, takže Maniak nejen, že za 10 dní stihnul udělat celou desku, ale taky live před fanoušky stihnul vyšvihnout taky deluxe verzi a to si opravdu zaslouží klobouk dolů. Tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 11.

0: Spin.
1: Desátý místo, tady je Rest s trackem Wooden Míň, skvělej beat, klasicky hluboký text od Resta. Rest teď vydává ven jednu novinku za druhou, já stále doufám, že je to předzvěst nový desky. Mimo jiné se teď objevil taky Rest třeba na nový desce od Pasti, který teď nově teda patří taky pod label Ty nikdy. Restovi to dalo zase jiný náboj a jinou flow, za mě opravdu super.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: A nadešel čas taky na dnešní první novinku. No a když už je tady řeč o novince od Pasti s Restem, tak si tu rovnou tenhle track představíme taky jako novinku v hitparádě. Je to track Neklid, ten se objevil na novém albu od Pasti s názvem Fotr. Rest to obohacuje o svoji sekanou flow. Osobně, jak říkám, baví mě to hodně, takže jdeme rovnou na to. První dnešní novinka Neklid.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
2: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedí. Dívej se vzad, ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik,

Čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přetekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na krku.

Zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu zinirsu, bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost, co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptám mi do ucha, že je to má.

0: Robin Fresh Hits.
1: Na devítce je novinka z minula a je to track Dva Red Bully od Viktora Kala a Juli Koly. Zpívaný, příjemný track. Viktor navazuje vlastně na úspěšný počin z Gufrau a tentokrát se spojuje teda s jedinou členkou labelu Rychlí kluci z Juli Koly. Tak jsem zvědavej, kdy se dočkáme nějakýho solovky. Teď už osmička. Tady je Rook, který nedávno vydal desku Čaj o páté ráno, ačkoliv teda Rook je na naší scéně už řadu let, tak je tohle jeho první solo deska a musím říct, že se opravdu povedla. My tu z téhle desky máme track Než to bylo cool, je to track, který tě zaručeně rozhejbe, takže si to jdeme užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každej tam má k dispozici 3 hlasy denně, který můžeš vždycky rozdělovat od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník

pánové, byl bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranice. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor? Někdo, kdo se nebojí vystoupit z řady? Někdo, kdo se přišel bavit?

0: Nekorektum, utrum, zmetku. Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Sedmý místo to berou Prago Union s trackem Nekorektum, který se objevilo na stejnojmenný už desátý desce Prago Union. Deska vyšla minulý týden, o cover se postaral malíř Přemek Ponáhlý, jehož vizuál je potom s Prago Union už neodmyslitelně spojený.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: A máme tady taky čas na dnešní druhou novinku, ta je právě od Prago z jejich nový desky Nekorektum a je to track Hledá se rým. Na featu se tady objevil taky Paulie Garant. Paulie v trecích několikrát zmínil, že Kato je jeden z důvodů, proč začal rapovat a slyšet je teď společně na jednom tracku je fakt silný zážitek. Takže si to jdeme vychutnat, druhá dnešní novinka Hledá se rým.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, nepřál bych.

Spin. Na šestém místě je tenhle týden Smack a Bruce, který vydali track Warriors, track z desky Smack One, kterou vlastně Smack vydal dneska. A dneska taky Smack slaví 40 let, takže je to i taková oslava a dárek k jeho kulatinám, takže samozřejmě i já posílám velký shoutout. Dál nás čeká místo pátý, tady jsou Prago Union s trackem Zase ty lidi, taky věc, která se objevila na nový desce Necorrectum. Kato opět potvrzuje svoje lyrický skills. Tenhle track v sobě nese velkou pozitivitu a taky hlubokou message. Celou desku Necorrectum najdeš už teď na všech streamovacích platformách.

0: čtyřka jsem se díky vašim hlasům dostal Řezník s trackem Poslední exekuce. Je to vlastně soundtrack k jeho videohře Život není krásný, Poslední exekuce. Track samotnej dostal taky krásný animovaný klip, ten najdeš na YouTube. A ještě tenhle měsíc se můžeš těšit taky na novou Řezníkovou desku s názvem Drog Stars, kterou nahrál společně s Hadesem.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits Flashback.
0: No a máme tady taky rubriku Flashback. Tentokrát se vrátíme do roku 2014, kdy Paulí Garant vydal pod labelem Ty nikdy track La Familia. Velká hitovka, která má stále aktuální message. Od doby, co teda tohle Paulí vydal, tak ušel už neskutečnou cestu až třeba k vlastnímu labelu Corso Records, který nedávno založil. Tak jdeme zavzpomínat na tuhle pecku La Familia ve Flashbacku právě teď na rádiu Spin.

bojovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brak. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednou. Bla bla bla bla bla. Co se hrupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě. Bla bla bla bla bla. Co se hrupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje?

0: Velká věc, je to track ze společného projektu od Kappa a DJ Snakea a objevil se tady taky Cakebone, za mě velká pecka. No a teď už vítěz. Na zlatou příčku se po týdnu vrací PTK s trackem Kempači a Yachiru s Karakoram DLC. PTK tímhle DLCčkem tak jako zakončil tuhle jeho Karakoram etapu, která musím říct, že teda se těšila velký popularitě, hodně vyčnívala. PTK tady dává spoustu odkazů na videohry, taky anime a já jsem zvědavý, s čím přijde příště. Takže gratuluju vítězi, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo první.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.
1: Spin Rádio.
3: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
4: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
5: PTK H16, Elboy, Danzun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
4: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromadu Mada zábavy.
5: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
6: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

Ještě nedávno seděli v lavicích na Gimplu a poflakovali se po letni. A teď? Teď je znát celý Česko. Další hudební víkend je tady.

0: Spin Radio.
1: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
2: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Saucer. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s DABou.
3: Starýho psa nenaučíš nový triky. Nemůžeš vymazat zkušenost a podcenit čas.

0: Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spin.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď

0: Ahoj, strejdo.
1: Postrání. Konečná zastávka. Prosím, vystupte.
2: Tohle byl Matou 666 s trackem PSG v pořadu Československý Underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail czsk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
3: Československý Underground. Každou středu od 8 večer
4: a každou neděli od 9 večer
3: na rádiu.

0: rapu v republice.
1: Brančikováč. Brančikováč, jen tady to je. Tam možná soka je Brančikováč. Určitě to je ta DJ z diskotékař z Jihlavic. Ko já poznám toho Brančikováča. Originál, čau to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje Hozie Sobo.

Jeli rodiče, čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stíl.

Byl to hack, nebyl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv, i když jsou to blbečci,